smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem na takový pišingr, co dělá moje žena Dáša. Pišingr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chlaďáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvaříme ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu. Super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky. Správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: To, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem.
3: Vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
3: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám třeba na 180-70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
3: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
3: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
3: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
3: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
3: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
3: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
3: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
3: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
3: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
3: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se?
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 vajec.
1: Ježkovice.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těch okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co

0: Bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko než uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
0: no tak no, to
1: já... pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo... Tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
3: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně

0: Společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslava, slavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě. A kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona, ta historie, nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěno už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hezky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostali takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května, má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivo z piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumol, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste... na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
0: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
0: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
0: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
0: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat, a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
0: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. V Úpici chystají výsadbu stromů a keřů. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali druhou výhru. A dnes bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
3: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
2: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andrej Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Město Úpice na Trutnovsku buduje v místní části Radeč nový biokoridor. Jeho součástí bude 11 tůní, které podle vedoucího správy lesa a životního prostředí města Petra Pekárka doplní také 2,5 tisíce keřů a 500 stromů.
4: Které jsou různé druhy, různé výšky, často plodonosné dřeviny nebo dřeviny, které vlastně zlepšují to prostředí třeba svým opadem v zimě, například javory, třešně a podobně.
2: Hradec Králové hledá vánoční strom pro Masarykovo a Velké náměstí. Výzvu uveřejnili technické služby na webových stránkách. Lidé můžou městu nabídnout strom, který sami vlastní. Důležitá je velikost i dostupnost místa pro těžkou techniku.
5: Ideální jsou jedle, smrky nebo douglasky vysoké minimálně 16 metrů. Strom nesmí být poškozený, jednostranně zavětvený, ani mít ohnutý nebo dvojitý kmen. Musí stát na dobře přístupném místě pro jeřábovou a přepravní techniku, přednostně v Hradci Králové a okolí. Pracovníci technických služeb zajistí jeho pokácení i odvoz, případně odfrézují pařez a nabídnou náhradu v podobě palivového dříví. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály na domácím mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0. Podle smečeřky Báry Rejmanové byly klíčové úvody setů.
6: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek. Ustali jsme i začátek toho druhého setu, kdy se nám to vlastně vymstilo, že jsme začali hned prohrávat proti Řekyním a myslím, že super příjem a útok hlavně. Vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku. To byl podle mě klíč.
2: Večer se Češky utkají se Srbskem.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě výjimečně mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Holovousy a Domoslavice a taky mezi Bílskem u Hořic a Malým Bílskem. Důvodem je stavba dálnice D35. Značky vás navedou na objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dobré ráno, je přesně 5 hodin 4 minuty od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už vás zdraví i Pavla Kindernajová, přeji příjemný start do neděle 23. srpna. Ať už si dáváte první ranní kávu nebo musíte být v pohybu, dnešní kalendář nabízí i pár zajímavostí. Máme 235. den roku, takže do Silvestra nám zbývá už jenom 130 dní. No a svátek slaví Sandra, což znamená v překladu ochránkyně mužů, všechno nejlepší určitě přejeme. Na co se můžete těšit v dnešním vysílání, tak třeba už za malý moment se společně podíváme do Milovické rezervace ve Středočeském kraji. Mají tam totiž docela neobvyklou technickou sestavu, solární panel, silné světlo a taky kameru. K čemu to všechno slouží? K monitorování nočních motýlů. Jak tento moderní výzkum funguje v praxi, si povíme už za malou chvíli. Ať se hezky vstává.
1: Dobré ráno a
0: Pavla Kindernajová.

0: Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. O čem že je řeč? No, v Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které následně putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
4: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
1: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
1: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
5: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Již 16 minut po 5. hodině, noc na východě Čech byla chladná a ještě jsou ty hodnoty poměrně nízké. Pokud se chystáte ven, tak abyste nebyli překvapeni, tak ty teploty se v maximech pohybují jen kolem 10 stupňů Celsia. Tato teplota platí pro Hradec Králové. V Rychnově, Jičíně, Náchodě ještě méně, tam je 9 stupňů Celsia. A co se týče posledního okresního města v našem kraji Trutnova, tak tam je teď 8 stupňů nad nulou.
1: Počasí.
0: Je to chladnější ráno a v průběhu dne se nedostaneme dnes ani k těm letním hodnotám. Počítejte s tím, ale že sluníčko by mohlo být, potěšit nás. Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně někde mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách výjimečně i se slabými přeháňkami ještě. Maxima teplotní tedy 18 až 21 stupňů, na horách teploty 12 až 15 a biozátěž je mírná, tedy na jedničce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Píseň, jaký to je, o to je vyfarné. No, ústřední znělka českého seriálu Ošklivka Katka z roku 2008. Možná mnozí vzpomenete, skladbu napsala slavná autorská dvojice Ondřej Soukup a také Gábina Osvaldová. Před zprávami o půl ještě nabídneme písničky od Michala Davida a Jennifer Rush, ale v tuto chvíli samozřejmě v tomto čase pravidelný spotřebitelský servis. A dnes se konkrétně ptáte na příplatky nebo stržené peníze při vracení zboží do e-shopu. Co vám prodejce může naúčtovat, tak to už je otázka pro Josefa Černého.
1: Pan Zdeněk se ptá, jaký je přiměřený poplatek, který mu může e-shop naúčtovat, pokud vrací zboží ve 14-denní lhůtě. Prodejce mu totiž odečetl 300 korun za přebalení výrobku a jeho zpětné účetní i fyzické naskladnění. Pan Zdeňka by zajímalo, jestli je to v pořádku. Pane posluchači, prodejce oprávněn vám snížit vrácenou částku pouze v případě, že jste výrobek nějakým způsobem poškodil nebo jste s ním nakládal v rozporu s návodem. Nelze tedy účtovat nějaké peníze za zpětné převzetí, vyzkoušení, přebalení a podobně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nejvíce napadená kůrovcem je teď severní Morava a Slezsko, informují o tom Lesy České republiky. Letošní škody budou podle nich podobné jako loni, kdy kvůli kůrovci museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Na Facebooku o tom informovalo vedení města. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce za zhruba 1 milion a 300 tisíc korun začaly v červnu. V Chrudimi začíná 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka. Slavnostní zahájení bude v 10.30 v kostele Na nebevzetí Panny Marie za účasti Evy Pavlové. Večer pak městské kino promítne dokument Carmen Story o zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. V pevnosti Dobrošov na Náchodsku mají návštěvníci možnost hlasovat o nejlepší model pevnostních staveb umístěných v návštěvnickém centru. Do konce října jich tam můžou vidět několik desítek. V Rudnické Rokli na Trutnovsku se dnes jedou závody mistrovství České republiky v motokrosu. Od 7:30 ráno jsou na programu tréninkové jízdy. Start hlavního závodu je naplánovaný na 11:30. Akce navíc připomene 60 let zdejšího motokrosu. A dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě výjimečně mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je kvůli opravě mostu uzavřena silnice 327 mezi obcemi Červeněves a Křičov. Objízdná trasa vede přes Smidary.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: O filmu Tmavomodrý svět budeme za chvíli mluvit v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových už v pátek promítnou totiž v Poděbradech na festivalu Soundtrack a bude to úplně jinak, bude to nezvykle, s živou symfonickou hudbou. Víc o této neobvyklé projekci už za chvíli.
4: Už nejsem

0: Vomu vidrý svět, teď před námi velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa, film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho přitom i živá hudba v podání Komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Českým rozhlasem Hradec Králové začíná nám svítat. 3 minuty před 6 hodinou už by mělo být slunce nad obzorem, takže přibližně za 10 minut.
1: Počasí.
0: A na východě Čech budeme mít dnes převážně slunečno, jasná až polojasná obloha by měla být ráno výjimečně s mlhami, během dne přechodně až oblačno, na horách výjimečně slabé přehánky. Maxima teplotní pro neděli 18 až 21 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 13, foukat k tomu bude jen slabý vítr, přechodně mírný, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky dobré, zpočátku mírně nepříznivé, ale nakonec by měly být dobré a biozátěž na jedničce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: užívat svět.
1: O životě přemýšlí ve své písni Olga Lounová. No, my teď budeme přemýšlet s Vladimírem Buriánkem na téma rande. Přesně tak totiž Vladimír svůj příspěvek pojmenoval. Pojďme si ho poslechnout.
2: Téměř denně zapínám počítač a nejdřív samozřejmě kontroluji doručenou poštu. Člověk už se ani nediví, když mu píší cizí lidé. Je dobré dát si pozor na to, co chcete otevřít a kdo vám píše. Vyhnete se tak možným příštím nepříjemnostem. Často jsme překvapeni, kde různí neznámí sebrali vaši e-mailovou adresu. Kontakty jsou totiž výborným artiklem pro kšeftování. Sám jsem zjistil, že moje adresa unikla z finančního domu, kde jsem měl účet. Zjistil jsem to jednoduše. Pracovnice při první registraci spletla nepatrně mé příjmení a to se pak neopravené objevilo jinde. V internetové poště jsou časté také nabídky dam pro pány. Ta poslední mě pobavila. Neotvíral jsem ji, protože mi stačil krátký text z předmětu pošty hned v úvodu. Byl od neznámé Zuzany. Tajemství mám ráda, ale tebe bych chtěla blíž poznat. Otevřeš mi dveře do tvého světa? Psala mi neznámá. Tak jsem je otevřel a napsal. Milá Zuzano, cizím lidem zásadně vykám. To je slušnost. Jsem překvapený, že chcete o mě vědět víc. Tak čtěte pozorně. Mám za sebou už 8 křížků. Beru několik druhů léků, na šedý zákal, cholesterol, krevní tlak, neuropatii. Občas některý lék ještě paní doktorka předepíše. Mám 2 pravnuky, 4 vnuky a ženu, se kterou budeme mít v příštím roce 60 let společné cesty životem. Sklenku si dám už jen při slavnostních příležitostech. Jak s oblibou říkám, mám už své vypité. Aktivně sportovat jsem už přestal. Rád chodím do lesa, když rostou houby a jsem dlouholetý rybář. Toť vše, co jsem vám mohl a chtěl, jak jste si přála, prozradit. Finance a majetek vás určitě zajímat nebudou. Tak jsem vám otevřel dveře do mého světa. Dovedu si představit, s jakou chutí byste s těmi dveřmi prásli.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Teplice nad Metují chtějí omezit množství aut během filmového festivalu. V Hořicích vzniká nová sportovní plocha. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji a dnes bude maximálně 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. Teplice nad Metují na Náchodsku spoplatní během mezinárodního horolezeckého filmového festivalu parkování ve městě. Zdarma řidiči odstaví svoje vozy jen u hlavního vlakového nádraží. Podle nezávislé starostky Věry Prokopové nahradí auta mimořádné autobusové linky.
4: Návštěvníkům nově nabídneme noční spoje, které vás po skončení programu odvezou ve směru na Náchod, na Trutnov i na Broumov. Přesné odjezdy autobusů návštěvníci najdou v aplikaci IDOS.
2: 43. ročník mezinárodního horolezeckého filmového festivalu hostí Teplice nad Metují od 27. do 30. srpna. Radnice v Hořicích chce upravit plochu za Sokolovnou. V zimě za ní vytvořila kluziště a teď město nechává celý areál zrekonstruovat tak, aby se mohlo využívat po celý rok. Počítá se také s rozšířením parkoviště o 21 míst. Hotovo by mělo být před začátkem zimní sezóny.
5: Stavbaři budují cesty okolo, rovnají a upravují terén. Vzniknout má kvalitní travnatá a odvodněná plocha, protože za nepříznivého počasí se do prostoru kluziště zanášelo bahno. Okolní plochy proto čeká zpevnění a postupně se má zkvalitňovat také zázemí. Areál má být navíc ozvučený a jeho využití se podle vedení města nemá omezovat jen na bruslení. Přes léto má upravená plocha nabídnout zázemí sportovním oddílům a dalším aktivitám. V zimě se na stejné místo znovu vrátí mobilní ledová plocha z Hořic. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárních řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21, za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
6: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
2: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami.
7: Sport.
2: Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. V tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec vyhrál ve Zlíně 1-0.
7: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě výjimečně mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na Trutnovsku na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení tam potrvá až do příštího července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: seriálu Hradecké minuty vás dnes vezmeme do dalších lázní, které obyvatelé Hradce za první republiky často využívali. Tentokrát půjde o lázně Bělovez, kam s oblibou jezdil i jeden slavný český herec. O kterého komika se jednalo, to se dozvíte už za malou chvíli. No a Stella Zázvorková to nebyla jen kreativní herečka ve své profesi kreativní, ale byla velmi zdatná i v kuchyni. Jako vyhlášená kuchařka si kdysi vyslechla i uznání, které by žádný porotce v kulinářské soutěži asi jen tak nepřekonal. Díky našemu archivu budete vědět víc přibližně před 6:30. Hezké nedělní ráno.
7: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Bělovické lázně mají svůj symbol zpět. Jak už od nás víte, v Náchodě včera slavnostně otevřeli zrekonstruovanou historickou kolonádu Ida. Slavná stavba z přelomu 19. a 20. století prošla celkovou obnovou. Návštěvníkům opět nabízí důstojné prostředí, které navazuje na tu zlatou éru místního lázeňství. První hosté si užili prohlídky i swingový koncert. Václav Plecháček, pokud jste poslouchali včera naše odpolední vysílání, tak se nám z té slavnosti odpoledne hlásil přímo z místa a mluvil i o bublinách z křišťálu. Když jsem to pak viděla v televizní reportáži večer, určitě nejen mě to zaujalo, ty bublinky, včetně sochy Idy, určitě si mnozí dopřejí výlet na toto místo. My se tam teď na toto místo ale podíváme také, vrátíme se tam i s historickými zajímavostmi, které připravila v seriálu o lázeňství Pavla Korytenská.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Hradecké minuty vás dnes zavedou do nedalekých lázní Bělovez, které svojí zajímavou historií, ale hlavně dostupnou vzdáleností a výborným železničním autobusovým spojením v době první republiky, zvali Hradečáky a jejich rodiny k návštěvě tohoto lázeňského místa. Přispívala k tomu výborná poloha, klimatické podmínky, sportovní a kulturní vyžití nebo možnosti výletů do okolí i vzdálenějších míst. Lázeňská sezóna probíhala v meziválečném období od 1. května do 30. září a lázně Bělovez se postupně staly vyhlasným centrem léčby, pohybového aparátu, oběhové ústrojí nebo ženských nemocí. Hosté a pacienti měli k dispozici lázně rašeliné, uhličité a parní lázně nebo využívali fyzioterapii. Lázeňský areál s kolonádou, takzvanými velkými a malými lázněmi, prosperoval a ve 30. letech zaznamenal vrchol popularity. Navštěvovali ho v té době známé osobnosti československého společenského a kulturního života, z nich nejznámější byl herec a komik Vlasta Burian. Místo bylo proslulé především svými kyselkami, například přírodní uhličitou kyselkou Ida nebo železitou kyselkou Jakub. Kyselky si záhy získaly u veřejnosti velkou oblibu a jak uvádí dobový reklamní slogan, tak Vida tu svěžest dává Ida. Počátkem 30. let pak byla postavena nová stáčírna a export kyselek dosahoval dokonce až 70 tisíc lahví ročně. Ve 30. letech začala také promyšlená propagace místa. Dokonce byl natočen propagační film o provozu bělovezských lázní, tiskly se nové reklamní tiskoviny a do oběhu se dostaly i reklamní předměty s logem Idy. A co možná nevíte, že dobové reklamní inzeráty byly velmi nápadité. Hospodyňky, jistě chcete míti doma spokojené tváře a svoje kuchařské výrobky co nejlepší. Mějte proto vždy na stole přírodní uhličitou kyselku Idu, kterou lze píti ke každému jídlu. Zasílá zpráva lázní v Bělovci u Náchoda, objednává mi váš obchodník. A příště pozdraví z lázní.
1: Hradecké minuty.

0: počasí.
1: Jaroslav Tuček už vydal aktualizovanou předpověď počasí pro náš region. Moc se toho nezměnilo. Většinou slunečno, platí, že sluníčko, ale kapky zmizely. Takové ty přehánky, které se měly sem tam objevovat ve vyšších polohách, tak ty asi nebudou, protože v předpovědi se píše jasno až polojasno, během dne jen přechodně oblačno. Maxima teplotní zůstávají 19 až 22 stupňů, maxima na horách v těch nejvyšších partiích kolem 13 stupňů. Do toho bude foukat mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky máme dobré a biozátěž na jedničce.
2: Po roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
3: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
3: Boudrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
3: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
3: a Jiří Kánský.

0: Rostramocoty v dobrém rádu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 7 minut bude půl sedmé a my už budeme hodovat a o ten prostřední stůl se nepostará nikdo jiný než vyhlášená kuchařka Stella Zázvorková. Kdyby žila v dnešní době, určitě by si hravě poradila s rozmanitými úkoly i v populárních kulinářských soutěžích. Díky našemu archivu si poslechněte, jak k ní kdysi na návštěvu přišel herecký kolega Bohuš Záhorský a další hvězdy své doby.
1: Světa znalý člověk, elegán, gurmán, jako byl mistr Eduard Kohout, že? Tak jednoho krásného dne říkal, no a kam pak se to, Bohoušku, zase strojíte? A on povídal, já jsem pozvaný panem režisérem Roháčem k paní Zázvorkové na večeři. Ona je vynikající kuchařka. A pan Eduard Kohout se tak podíval po výšině a povídal mezi herečkama, znám jenom jednu a to je paní Jiřina Šejbalová a ty ostatní to jsou epigonky a břídělky. Jo. No ale Boušek Záhorský řekl, tak dobře, tak pojďte se mnou a uvidíme. Ovšem zatelefonoval mi. No já byla úplně spocená, ale tenkrát jsem sehnala někde telecí a udělala jsem z toho takovou jakoby věncovou roládu. Já to nadíla míchaným vajíčkem, nasekaný očka jsem tam dala, aby tam byly taky kaprlata, protože ty se nesehnala. Ještě jsem tam do toho dala další takovou fášně, jo, zabalila, takhle jsem to upekla a pak jsem k tomu takhle postraně dávala nějakou tu zeleninu, jako saláty a do prostředka jsem dala rýži, dala jsem tam brambory restované, že jo, a ještě jsem tam dala takový vlastně trošku ten těstovinový jako salát. Už tenkrát jsem na to přišla, že to je dobrý, když se udělají dobré těstoviny a dala jsem to tam jako třetí takhle do toho. A to jsem přinesla na ten stůl. Oni teda, když přišli, tak vypadali nádherně, protože každý z nich nesl pan Eduard Kohout nějaké velice vzácné dvě pistole vína. Bohoušek Záhorský měl zase červené víno v takové butylce, jo, které koupil někde v bezcelním prostoru. No bylo nás na to asi takových, no počítám 6 nebo 7 lidí. No a já jsem tak vždycky povočku mrkla na toho Eduarda Kohouta, protože jsem se doslechla, že mluvil o těch břídilkách a epigonkách, jo? No a nic se nedělo. On nic nechválil, nijak zvlášť nechválil, víte? Ale velice mi to vynahradil při odchodu. Když si bral ten svůj takto sformovaný klobouk na hlavu, tak se otočil a povídal: Stelinko, myslel jsem si, že je mezi herečkami jenom jedna, která umí vařit, ale jsou dvě.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Typických akutních infarktů podle pardubických kardiologů mírně ubývá. U starších pacientů se naopak setkávají se složitějšími srdečními problémy. Někteří mají tepny zúžené na několika místech, jiní dlouhodobě úplně ucpané. Zákrok pak podle kardiologa Vojtěcha Novotného může v nejtěžších případech trvat až 4 hodiny. V Hradci Králové skončily opravy mateřské školy Števcova. Dělníci tam s měsíčním předstihem dokončili obnovu chodníků a zámkové dlažby. Za jediný týden opravili taky plochou střechu a položili novou hydroizolaci. Práce vyšly na zhruba 1,25 milionu korun. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba 5hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilárny Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety Sky areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku a pak začne demolice brownfieldu Seby. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Sara Bejlek se do finále tenisového turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance Goffové podlehla 4-6 a 1-6. A dnes bude jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Osiny ječmene myšího trápí majitele psů ve městech, dostávají se jim do uší, čumáku a tlapek. Proč rostlině se ve městě takto dobře daří a hlavně jak se jí zbavit, tak to od nás uslyšíte za 7 minut.

0: Majitele psů trápí ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku a mezi tlapky a působí jim opravdu vážné zdravotní komplikace. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil a hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Vítr oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkože, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: No, zpíval Freddie Mercury jeho Living on My Own, ale já musím hned navázat, protože pokud máte rádi Queeny, tak zítra máte jedinečnou možnost vidět jejich poměrně věrnou kopii přímo u nás v Hradci Králové. Pod Lízátka totiž přijede kapela Queeny v čele s Michaelem Kluchem, který včera osobně zval na koncert i v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Michael Kluch byl za svou roli v muzikálu Freddie nominován na cenu Thálie. Je opravdu velmi úspěšný a celá ta kapela dnes vyprodává velké stadionu po celém světě. Zítra tedy od 19 hodin je můžete zažít, ale i přímo u nás v našem regionu. Počasí. Teď už pohled tedy na meteorologické radary. No, čeká nás slunečný den, bude poměrně hodně sluníčka. Podle meteorologů měla by být jasná až polojasná obloha v Královéhradeckém kraji, během dne jen přechodně oblačno. Teploty se dostanou jen k těm jarním, případně podzimním teplotám, chcete-li 19 až 22 stupňů Celsia, maxima na horách do 15 stupňů. Vítr k tomu pouze mírný severozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré, aby jeho zátěž zůstává na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.

0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové si zápas 5. ligového kola kvůli evropskému poháru odložili, takže si volný víkend užívají i fanoušci. To příznivci pražské Slavie mohli po uplynutí trestu zaplnit stadion v Edenu po více než 100 dnech. Výhry sešívaných se ale nedočkali, i když domácí tým dvakrát vedl. Ve vršovickém derby nakonec Slavia z Bohemians remizovala 2-2.
2: Ano, do pražského Edenu se mohou vrátit fanoušci po vypršení disciplinárního trestu ještě z minulé sezony po derby se Spartou. A je to znát v Edenu, ta natěšenost, protože už skoro 2 hodiny před zápasem čekají fanoušci u jednotlivých sektorů na to, až budou moci zase zpátky na stadion. Ale ten návrat provází řada otazníků, souvisí to s tím, že Slavia udělala několik nových bezpečnostních opatření a tak se někteří fanoušci před cestou ptali, jaké teď bude fandění v Edenu.
3: Samozřejmě hraje se to pro lidi a bylo cítit, že ty lidi se na to těšili a pro nás samozřejmě horší na komunikace, na druhou stranu na to jsme prostě zvyklí, že ten zápas je někdy, jsme takový líp organizovanější, jakoby, ale to prostě k tomu patří a spousta těch nových hráčů, který tady jsou a těch mladších hráčů, tak si vyzkoušet takovouhle atmosféru, že nás čekalo vlastně tohleto derby.
2: Přivítal návrat fanoušků do pražského Edenu Jindřich Trpišovský, kouč Slavie.
3: Je to prostě o emocích a ty lidi vytváří emoce, kvůli ním se to hraje a já jsem většinu kariéry vlastně strávil bez fanoušků, ať už mládežnických kategoriích nebo v nižších soutěžích a vždycky jsem si přál se dostat do tohoto prostředí a je to vlastně odměna i pro ty hráče, že vlastně každý chce hrát před těma lidma, když je tady prostě takováhle kulisa, je to plný, tak spoustě lidem se to ani nepoštěstí, aby to vlastně zažili, takže je to nejvíc, co může být a mělo by vás to prostě vybičovat k tomu maximálnímu výkonu.
4: Jestli bych měl tohle téma okomentovat, tak já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nedávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem a troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a bylo to derby a jako byly tam 4 góly, byly tam emoce, tak z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
2: Zhodnotil utkání 5. kola, při kterém se mohli fanoušci Slavie vrátit zpátky na stadion v Edenu Jaroslav Veselý, kouč pražských Bohemians. Z Vršovic Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Úrazů na horách přibylo. Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těla až 300 zemřelých dárců. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. A neděle bude jasná až polojasná s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Horská služba eviduje letos v létě víc úrazů než loni. Od 1. července do 17. srpna ošetřili horští záchranáři 1400 lidí, to je o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
4: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
2: Galerie moderního umění v Hradci Králové zapůjčila od začátku roku na výstavy v Česku i v zahraničí už 272 děl. Jde tak o absolutní rekord v historii instituce. Pro srovnání, za celý loňský rok galerie poskytla pouze 80 prací a hranici 200 kusů nikdy v minulosti nepřekonala. Největší poptávka je po umění z 90. let a po nově získaných sbírkách.
5: Téměř polovinu z letošních zápůjček tvoří díla, která galerie nakoupila v posledních 7 letech. Královéhradecké sbírky tak aktuálně zaplňují výstavy v Kutné hoře, Litoměřicích nebo v galerii hlavního města Prahy. Zahraniční expozice prezentují hradecké umění v Bratislavě a 6 surrealistických děl vystavuje až do ledna příštího roku taky Muzeum moderního umění ve Varšavě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné.
6: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá. Sport.
2: České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny ze Srbska. V přípravě těsně před turnajem Češky se Srbkami dvakrát prohrály. Smečařka Magdalena Bukovská vyjmenovává silné stránky nejbližšího soupeře.
7: Tam prostě je jedna z nejlepších úček, jsou tam skvělý smečařky, mají skvělou nahrávačku, všude mají silný hráčky, ale my jsme opravdu tým, který neskutečně roste s každým zápasem, hráli jsme proti ním, takže nějaký silný stránky, slabý stránky jsme jim našli a pokusíme se to zvládnout nějak.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr pované mírný severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké nedělní ráno, 7:04, nebe jako vymetené na východě Čech. Je před námi slunný den a my vás tak vezmeme například i za svatým Bartolomějem. Vydáme se tam za ním do Krnošského podhůří. Pozveme vás za starými zvyky, za památkami, ale taky na pouť. A samozřejmě nebude chybět ani naše ranní soutěž Bleskovka, ve které si budete moci zahrát o extra silný alobal, o velkou roli 10metrovou. A k tomu přidáme i dvě vstupenky na jednu z nejstarších tanečních soutěží v České republice a v Evropě, konkrétně na Hradec Králové Open 2026. Můžete si tedy zkusit zasoutěžit, ale hlavně budeme rádi, když se s námi na 23. srpnový den dobře naladíte.

0: Bartolomějské léto, tak to je střídání horkých dnů s bouškami a taky ochlazením. Ve starých pronostikách se tak označoval přelom mezi létem a podzimem. Jeden z posledních prázdninových výletů, tentokrát za svatým Bartolomějem, jakožto patronem koželuhů a vinařů, začneme v Krkonoších na Benecku.
1: Když o takzvaném bartolomějském létě přijedete do Vysokého nad Jizerou nebo na Benecko, modrá nebe, hnědá kopců a rudá jeřábů, to je krásná kombinace. S Mirkou Chaloupskou jsme na Benecku.
2: Na Benecku je celá řada jeřábů směrem na Levínek, ale bývalo tady daleko víc jedlých jeřabin. Ale v Krkonoších dodnes panuje, že když se pálí jeřabinové dřevo, listí, větve, tak se vyvolávají duchové.
1: A jeden krásný starý zvyk se udržuje. Jeřabinové věnce na dveřích a ve štítech chalup na svátek svatého Bartoloměje 24. srpna. Ale pojďme do Pasek nad Jizerou, kde stojí nejinak než roztomilá novodobá světcova socha, jak se patří s nožem a knihou. Vypadá trošku jako od Otto Gutfreunda. Svatý Bartoloměj léta páně 1981. Vedle kousíček jenom pěšinou chalupa Bartolomka, kterou zdědila paní Eva Vondrová.
3: Měl tady chalupu pan Bartoloměj Soukup, obrovský chlap, a v hlavě mýho táty se zrodil ten nápad, že si postaví svatýho Bartoloměje jako patrona té chalupy. A objevil člověka drobné sochařské a kamenické práce. Takže pak Bartoloměj jel vlakem do Roketnice a potom se z Roketnice z nádraží stěhoval sem do Pasek.
1: A s historikem Miroslavem Coganem od moderní památky hluboko do historie. Kostelík svatého Bartoloměje na Bradech. Kamenná zeď, viniční terasy.
4: Bartoloměj se váže jako vinařský patron k té vinohradnické minulosti této lokality a v interiéru raně gotického kostela bohatý rozvilinový dekor s motivy bobulí a taky hrosnového vína.
1: Ten kosteliček jakoby korunuje ty viniční terasy.
4: Taky svátek Bartoloměje je přelomem klimatickým, kdy se léto mění v podzim, kdy se zahajují finální práce na vinohradech a to je sběr úrody.
1: No a o tomto víkendu na Bradech bartolomějské posvícení a dnes v kostele v 15 hodin tradiční poutní mše pořádaná farností Jičín. A nezapomeňme ani na slavnou bartolomějskou pouť na Betce. Z Krkonoš a pod Krkonoší Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Neděle 23. srpna v kalendáři najdete ženské křestní jméno Sandra, což je jméno řeckého původu, které má kořeny v mužském jménu Alexandra, znamená ochránkyně mužů. Ke známým nositelkám můžeme vzpomenout patří herečky Nováková Pogodová nebo americká herečka Baloková. A z narozeninových oslavenců Libuše Švurmová má právě dnes 91. narozeniny. Písničkář Karel Plíhal slaví 68 let a herci a divadelníci Matěj a Petr Formanovi 62. Počasí. Všechno nejlepší oslavencům samozřejmě přejeme i my z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ale teď se dívám na teploty v našem Královéhradeckém kraji. Ráno máme velmi chladné, aktuálně se teploty drží mezi 8 a 10 stupni Celsia převážně. Nestoupne nám to dnes k letním hodnotám, ale myslím, že bude příjemný den, slunečný. Podle meteorologů jasno až polujasno, přes den přechodně oblačno, maxima se nám dostanou k 19 až 20. a 20 stupňům Celsia. Vítr ten bude foukat pouze mírný, severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: ve které si zahrajeme o roli alobalu 10 metrů extra silný alobal máme. A k tomu přidáme i dvě vstupenky na jednu z nejstarších tanečních soutěží v České republice a v Evropě na Hradec Králové Open 2026, který se bude konat od 29. do 30. srpna v kongresovém centru Aldis. Bleskovka. V našem kraji Královéhradecké máme spoustu míst, která vypadají jako vystřižená z pohádky. O tom netřeba diskutovat, to všichni víme. Určitě znáte romantickou Bartoňovu útulnu v Pekle, zámeckou zahradu v Novém Městě nad Metují nebo rozhlednu s Jiráskovou chatou na Dobrošově. Všechny tyto skvosty má přitom na svědomí jediný geniální architekt, který dokázal dokonale spojit secesi s lidovou architekturou. No a já se ptám, jak se tento slavný architekt jmenoval.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Bleskovka, kdo se k nám probojoval? Dobré ráno.
2: Dobrý ráno, Jaroslav.
0: Jaroslav, tak pane Jaroslave, dáte to od boku, nebo mám vymýšlet nějaké možnosti?
2: Já myslím, že je Dušan Jurkovič.
0: No jasně. Ráda jsem si říkala, které architekty bych přihodila. Asi Josefa Gočára a Jana Koťaru, ty jsou také nezapomenutelní v našem regionu, ale správně Dušan Jurkovič, to jsou ty pohádkové stavby. Dušan Jurkovič se narodil 23. srpna, tak na to konto vzpomínáme. Bylo to přesně před 158 lety. Určitě člověk, který dal našemu kraji nejednu krásnou stavbu a je to jedna z krásných tváří, protože ty dřevěné stavby a detaily inspirovaly lidovým uměním jsou nepřehlédnutelné. Kde to máte nejraději, pane Jaroslave? Znělo to tak, že to je jasné, víte, znáte, byl jste, tak
2: no,
0: kde?
2: No to peklo.
0: Peklo, peklo máte nejraději. Peklo, peklo. Nové Město taky. No tak možná kdokoliv by přemýšlel, kam dnes vyrazit na výlet, tak stopy Dušana Jurkoviče v tom našem regionu mohou být tím skvělým typem. Vám gratulace k výhře, ať se vám líbí taneční soutěž a alobal slouží tak, jak má. A ať se vám dál daří. Mějte se krásně, Jaroslave. Naschledanou. Hezkou neděli.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsi fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: pojďme.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nejvíce napadená kůrovcem je teď severní Morava a Slezsko, informují o tom Lesy České republiky. Letošní škody budou podle nich podobné jako loni, kdy museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Na Facebooku o tom informovalo vedení města. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce za zhruba 1 milion a 300 tisíc korun začaly v červnu. V Krudimi začíná 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka. Slavnostní zahájení bude v 10.30 v kostele na Nebevzetí Panny Marie za účasti manželky prezidenta Evy Pavlové. V pevnosti Dobrošov na Náchodsku mají návštěvníci možnost hlasovat o nejlepší model pevnostních staveb umístěných v návštěvnickém centru. Do konce října jich tam můžou vidět několik desítek. V Rudnické Rokli na Trutnovsku se dnes jedou závody mistrovství České republiky v motokrosu. Právě teď začínají tréninky. Hlavní závod začne v 11:30. Akce navíc připomíná 60 let zdejšího motokrosu. A dnes bude jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Děti, no možná ani rodiče neuslyší tuto informaci úplně rádi, ale máme před sebou poslední týden prázdnin a to mimo jiné pro rodiče znamená pobíhání po obchodech a schánění školních pomůcek. Třeba základní výbava pro prvňáky, ale vyjde letos na podobnou cenu jako loni. Detaily za chvíli.

0: Hezky nám to vyšlo ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, inženýrská melodie. No každopádně budoucí inženýři mají ještě čas. Vysokoškoláci začínají ten školní rok až v říjnu, ale ty menší děti, tam už se to blíží. Aktovka, penál, tušky, pastelky nebo třeba sešity. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky pro své děti pro ten nadcházející školní rok. Přičemž nejvíc starostí s tím mají každoročně rodiče prvňáků. Na začátek školního roku reagují i obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde ta základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako v loni. Vít Andrle přináší víc informací.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 000 dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Noční lince. Po 11. hodině otevřeme téma, které se dotýká odvahy a taky velkých snů. Jitka Lukešová se bude ptát, jestli jste zkoušeli někdy podnikat. Říká se, že dobrý podnikatel musí být hlavně optimista, mít pověstnou kapku štěstí, jenomže opravdu to stačí. Ať už jste rozjeli vlastní firmu, proměnili koníček v živnost nebo zrealizovali jeden skvělý nápad, zajímá nás vaše zkušenost, co je podle vás tím pravým základem úspěchu a jestli byste do toho šli znovu. Takže své příběhy můžete zavolat, případně napsat po 23. hodině. Počasí. Je před námi slunný den, sluníčko by nás mělo těšit, jasná až polojasná obloha by měla vydržet, i když přechodně se může i zatáhnout. Maxima teplotní se dostanou k 19 až 22 stupňům Celsia, na horách se budou držet mezi 12 a 15 stupni, k tomu výtrpované mírný severozápadní až západní a biozátěž nám zůstává na jedničce. Meteorolog Jaroslav Tuček po 8. hodině určitě vše upřesní. No a za chvíli nás čeká také, co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem a tam se dnes zaměříme na planety sluneční soustavy, ale už teď můžete přemýšlet o tom, jestli si myslíte, otáčí se všechny tyto planety stejným směrem?
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30-letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

obchodě za 24 milionů obnovili lázeňskou budovu IDEM. Budeme se tomu víc věnovat i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové za 5 minut. Jsme rádi, že nový den začínáte s námi. Před zprávami nám ještě zaspívá jeden ze svých hitů i John Secada. Ten, než se stal světovou hvězdou, tak je zajímavé, že pracoval v 90. letech jako zborista a textař pro slavnou Glory Estefan. Teď se nám ale představí v tom solovém projevu i z písní, která se dá volně přeložit jako Jen další den nebo Zas jeden obyčejný den. Navozuje ta skladba takový pocit rutiny možná, ale kdo ví, třeba se právě dnes stane něco úžasného.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Náchod obnovil lázeňskou budovu IDA. Infarktů je podle pardubických kardiologů méně. Zákroky u starších pacientů ale bývají náročnější. Sucho má vliv na rojení kůrovce. A neděle bude jasná až polojasná. Teploty do 22 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Město Náchod zpřístupnilo bývalou lázeňskou kolonádu IDA v místní části Běloves. Ta byla součástí původního lázeňského komplexu, který dlouhá desetiletí chátral. Za obnovu budovy radnice zaplatila 24 milionů korun. Jak kolonáda aktuálně vypadá, popsal při jejím slavnostním otevření starosta Jan Birke, zvolený za uskupení Jan Birke pro Náchod.
5: Je vlastně úplně původní, tak jak vypadala v 90. nebo 80. letech. Akorát s tím rozdílem, že tady jsou dvě umělecká díla, velmi zajímavé, a ne je potřeba je popsat, protože to se musí prostě vidět. Je tady úplně nové pítko minerální vody IDY a je tady samozřejmě galerie, která bude permanentně otevřená, lázeňství.
4: Typických akutních infarktů podle pardubických kardiologů mírně ubývá. U starších pacientů se naopak setkávají se složitějšími srdečními problémy. Někteří mají tepny zúžené na několika místech, jiní dlouhodobě úplně ucpané. Zákrok pak může v nejtěžších případech trvat až 4 hodiny, říká kardiolog Vojtěch Novotný.
6: Ale co je na tom pozitivní, tak vlastně pacient přijde jeden den do nemocnice a druhý den většinou, když je všechno v pořádku a nepotřebuje něco ohlídat, tak většinou druhý den jde domů.
4: Podle Novotného se pardubickému týmu daří zprůchodnit zhruba 90% dlouhodobě neprůchodných srdečních tepen. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
7: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
8: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
7: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
9: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
7: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Sport.
4: Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl včerejší kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s ním vyrazí do dnešního hlavního závodu z první řady George Russell z Mercedesu. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli odstartuje ze třetí pozice.
2: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr povane mírný severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: S krátkým zdržením počítejte před Volánovem ve směru od Pilníkova na Trutnovsku, kde je doprava do konce listopadu řízena kyvadlově. Důvodem je oprava utržené krajnice silnice 1/16.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 8 hodině. Zdravíme i vás, kteří jste teď vstali, přidali se k nám a přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli vyrazíme do Krkonoš. Po desítky let je Špindlerův mlýn považovaný za nejluxusnější horské středisko v Krkonoších. V létě ho ale lze poznat i zcela opačně. Pod sjezdovkami ve svatém Petru je turistům k dispozici obyčejné tábořiště se skromným vybavením. No a naše reportérka Kateřina Kohoutová na místě zjistila, že tohle letní přespávání vyhledává velmi specifická kategorie turistů, tak si určitě počkejte na reportáž. A určitě se v této půlhodině spojíme i s Českým hydrometeorologickým ústavem. Jaroslav Tuček snad potvrdí, že je před námi krásný nedělní den.
10: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: jak žil bych rád.
1: Na ostrůvek jednoduchosti v luxusním horském středisku se teď v našem dobrém ránu podíváme. Ostrůvek jednoduchosti, to zní určitě zajímavě. Jedná se o tábořiště pod sjezdovkami ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně, které nabízí přenocování těm, kterým stačí nad hlavou stanová celta a takovéto jednoduché zázemí. Právě touhle střídmostí láká specifické skupiny turistů. Dovolenou tady tráví lidé vyhledávající klid nebo milovníci sportu.
2: Mě to doporučil kamarád, který sám má dvě děti, s tím, že jsme chtěli poprvé vyzkoušet právě spaní s dítětem ve stanu. Takže jsme tady.
3: Radka tady právě u stanu vytrvale chodí s kočárkem, ve kterém má miminko.
2: Dvouletá holčička, už je to.
3: Je potřeba jí uspat.
2: Padá to tak.
3: No, zatím se jí moc nechce v tom teple. Kouká, máte tady menší stan, kočárek, auto, to vše.
2: Líbí se hodně, je to super dobrodružství pro ní, takže jsme nadšení.
3: Proč zrovna tohle místo, které je odlehlé, lidí tady není mnoho?
2: Možná právě proto, že jsme tady s malým dítětem, takže klasické kempy si myslím, že pro nás nejsou úplně vhodné a my jsme sem přijeli vlastně ve čtvrtek a vůbec nikdo tu nebyl. Ty ostatní stany a karavany, co tu stojí, tak dojeli vlastně až na víkend.
3: Dokážete si představit, že v místě, kde stojíte vy, tak sem třeba přijíždějí vítězky světových pohárů?
2: To musí být něco, fakt tady ta sjezdovka je nádherná. Ty kopce kolem všechno, fakt. Možná zavítáme i v zimě.
3: Jak se tady člověk stravuje?
2: Máme s sebou vařič, klasika Ešusy vařič a vařili jsme si k snídani prostě instantní kaše na vařiči. S sebou jsme si udělali obložený chleby a po cestě nahoře si občas něco dáme.
3: Pan Petr s manželkou přijeli sem do kempu pod sjezdovkou už po několikáté. Počítáte to?
4: Ne. Jezdili jsme sem jako mladí, takže jezdíme sem a líbí se nám tady to místo, že nejsme přímo v kempu. Máme k tomu nějaké vzpomínky.
3: Čím ten Špindlerův mlýn láká?
4: Nás to láká spíš tím, opravdu, že jsme se jezdili jako mladí, protože já jsem jezdil závody jako mladý na kole a tady se jezdil Český pohár a dokonce mistrovství Evropy ve sjezdu na horských kolech.
3: Ale má za sebou horskou túru, už se tady dává kafíčko.
5: Z Medvědína na horní mísečky podle červený značky, no a z horních míseček vodovodem zpátky do Špindlu. Zastavili jsme se vykoupat pejska ve vodě.
3: Vy tady máte vše. My jsme teď uvnitř už obytného vozu, tady vidíme všechno. Spaní,
5: kuchyňka, obývák.
3: A i pejsek tady má své místo.
5: Samozřejmě.
3: Sem do kempu pod sjezdovkami mohou turisté přijet v podstatě až do konce podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Byla jsem překvapená ráno, připouštím. Vy jste to určitě říkali, že bude chladnější ráno. 9 stupňů tady na Hradecku, tuším bylo, teď už máme o 5 stupňů více. Ale nevím, už to bude takto pořád stále, takto chladná rána.
2: Nebude to tak pořád, ale zítra budete překvapená zase, asi s největší pravděpodobností.
1: Už doufám,
2: nicméně dnešek bude slunečný, rozšiřuje se k nám tlaková výše, která má svůj střed nad Britskými ostrovy. Takže očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách. Odpoledne potom bude přechodně až oblačno, ale srážky žádné. 19 až 22 stupňů Celsia, taková budou maxima, na horách 12 až 15 a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, ty budou po celý den dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: No je to ráz na ráz, z těch vysokých hodnot do těch chladnějších podzimních je před námi poslední prázdninový týden. Vykoupou se ještě děti nebo už to bude takto, co je před námi?
2: No tak vykoupou určitě, minimálně ve vaně, ale i ten rybník nebo koupaliště taky přijde vhod a hlavně v té druhé půlce týdne pracovní.
1: Tak pondělkem začneme, ano.
2: V noci budeme mít zase chladno, jasno až polojasno, výjimečně se udělá mlha. No a ty teploty budou nejčastěji od 9 do 6 stupňů, na Broumovsku tam bude kolem 3. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo nebude foukat vůbec. No a co se týká toho dne, tak to bude jasno až polojasno s tím, že ještě po ránu se může objevovat ta mlha, nicméně velmi rychle se rozpustí. No a odpoledne potom na horách přechodně bude oblačno až zataženo, zítra zase žádné srážky. No a maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr slabý proměnlivý, večer potom od severovýchodu je o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Takže velmi podobné jako dnes i zítra na pondělí. No a předeslal jste trošičku, že od poloviny týdne tedy, že se oteplí, tak můžeme takhle letem světem při neděli říct, co nás
2: určitě
1: čeká?
2: Každý den se bude oteplovat, ty stropy budou ve čtvrtek, v pátek, to znamená, teploty se budou pohybovat kolem 30 stupňů, no a i ty ranní teploty budou zase vyšší než to, co jste viděla dneska a uvidíte zítra, takže ty teploty po ránu pak se budou pohybovat kolem 18-19 stupňů. Bude to chvilková záležitost, protože v pátek pak bude přecházet, nebo zpátku na sobotu bude přecházet studená fronta, za ní se nám ochladí, ale ochladí se ve stylu, že maximální teploty budou kolem 24 stupňů.
1: Už to budeme mít ale trošičku jako na houpačce, každopádně léto nám nedává své s Bohem. Ani Jaroslav Tuček, se kterým dál zůstáváme ve spojení a sledujeme, co se na obloze odehrává. Pane Tučku, děkujeme za předpověď, hezkou neděli.
2: Není za co, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: pravda a láska. Yes,
1: we can. Neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker sesadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Nataša Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Nataša o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
2: Ich hab einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
1: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hradci Králové skončily opravy mateřské školy Števcova. Dělníci tam s měsíčním předstihem dokončili obnovu chodníků a zámkové dlažby. Za jediný týden opravili taky plochou střechu a položili novou hydroizolaci. Práce vyšly na zhruba 1,25 milionu korun. V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba 5-hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilany Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku. Pak začne demolice brownfieldu Seby. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Návštěvníci hradu Lichnice na Chrudimsku dnes můžou sledovat souboj šermířů. Končí tam série akcí inspirovaná středověkými turnaji. Zájemci si můžou vyzkoušet střelbu z luku a kuše, prohlédnout vojenské ležení nebo vyrazit minci. Šermířská vystoupení začínají v 11 a v 15 hodin. Sarah Bejlek se do finále tenisového turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance golfové podlehla 4-6 a 1-6. A dnes bude jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 169. kilometru dálnice D35 u Vysokého Mýta dejte ve směru na Hradec Králové pozor na odstavené nákladní auto s poruchou převodovky. A dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezky česky nabídneme za chvíli v našem rozhlasovém vysílání a zaměříme se na slova za to, jak se správně píše. Je to jedno slovo nebo dvě? Jaké je správné použití? Upřesní Dagmar Magincová.

0: No a teď už nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Maginsová, Zdeněk Novák taky připravený a dnes odpovíme na dotaz jedné z posluchaček.
1: Hezky česky.
2: Paní posluchačka se ptá, a já tuším, že odpověď bude celkem snadná, ale pro jistotu, kdy se za to píše zvlášť za to a kdy se píše dohromady za to.
3: Tak začneme tím zvlášť, to je jednodušší.
2: Dám ti za to pusu.
3: Přesně. A nebo zaplatit za to, nebo mít za to, domnívat se. Zkrátka, když je to předložka a zájmeno.
2: Dobře, tak to jste mě překvapila s tím mít za to, že se píše zvlášť. Možná, že tam bych to měl tendenci psát dohromady a řekl bych si, že to je ten druhý případ, ale není. Kdy je to ten druhý případ? Kdy to píšeme dohromady?
3: Poradíme si takovou pomůcku, protože ono dohromady je to příslovce sice, ale také ho lze chápat jako spojku a to odporovací ale. Takže kdykoliv tam můžeme dosadit ale, tak víme, že je to dohromady. A v tom spojení mít za to se to ale nehodí.
2: Já už si to představuju. Šel tam Petr, za to Anička zůstala doma.
3: Přesně, přesně to je ono.
2: Tam můžeme říct ale a jakmile to můžeme nahradit, tak víme, že tohle za to se tedy píše dohromady.
3: Ano, a vlastně nám může být jedno, jestli je to příslovce vzniklé spřažením předložky a zájmena, které znamená náhradou za něco, protože to ale jako zástupné tam bezvadně funguje.
2: Stejné je to s na to, tedy na to dohromady, pak poté na to zvlášť.
3: Ano, stejné je to, když si třeba řekneme hned na to přišli, tam si to nahradíme tím potom.
2: A plácneme si na to, tam je to zvlášť.
3: Ano, přesně.
2: Ale pozor, u přitom to takhle nefunguje.
3: No, tam ten významový rozdíl není tak zřetelný, takže tam si můžeme vybrat.
0: No úplně ideální varianta, když si můžeme vybrat, na tom se shodneme, viďte. No stále platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy, jako to udělala paní posluchačka, díky které jsme zase o něco moudřejší. Buď nám napište, pokud nemáte spojení na internetu, na pevnou adresu Český rozhlas Hradec, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, ale ten internet je samozřejmě trošičku jednodušší, takže přes e-mail je to rychlé studio.hradec@rozhlas.cz.

Vinaři, ještě neházejte košíky do kouta, tak takovéto výzvy se teď objevují na sítích po dešti, po tom mizerném prázdninovém suchu a vlně veder svítá na lepší časy. Vydatné deště totiž konečně probudili podhoubí a podle botanika Radomíra Němce dokážou některé druhy reagovat na vláhu neuvěřitelně.

0: Dnes nám pršet nebude, teploty budou spíše toho podzimního charakteru, i když sluníčko bude svítit, jasno až polujasno, na území celého Královéhradeckého kraje je jen přechodně se někde může zatáhnout. Maximální teploty tedy 19 až 22 stupňů Celsia, na horách do 15, vítr ten bude mírný severozápadní až západní, rozptylové podmínky dnes budou dobré, aby v zátěž na jedničce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Za 8 minut bude 9 hodin. Ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vrcholí, ale než po zprávách pustíme ke slovu Alenu Zárybnickou s jejími zálety. Na závěr ještě jedno doporučení, abyste si nákup při převozu raději zauzlovali. No, ne vždycky je to potřeba, to je jasné, ale server Novinky přinesl zajímavou zprávu z čínského metra, ze které by lidem s fobií z hadů vyskočil tep na 200. Jeden cestující tam zakopl a přímo na podlahu vagónu vylil kbelík plný živých slizkých úhořů. Představte si to, rozjeté metro, lidi ustupují se zděšením ke dveřím a na podlaze, tam se střídavě mrskají a kloužou desítky živých ryb. Místo klidné cesty do práce následovalo 10 minut nekonečného tělocviku, kdy odvážnější cestující, pravda odvážnější, chytali ty úhoře holýma rukama a vraceli je zpět do kbelíku. Určitě nezapomenutelná podívaná. Tak jestli jste i v pátek poslouchali naši radioporadnu s inženýrem Pavlem Koukolíkem a dostali chuť na nějakou čerstvou sladkovodní rybu, záznam máme stále na našem webu, no ale ty ryby raději možná z trhu neste v pořádné bedně. Nádhernou neděli, ať vám s rukou nic neutíká, to přeje Pavla Kindernajová. Mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jičín odstranil dvě černé stavby. Turnov dokončil novou lávku přes řeku Libuňku. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos více. A neděle bude na východě Čech většinou slunečná. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Pracovníci stavebního úřadu v Jičíně odhalili při kontrolách dvě nepovolené stavby. Technické služby už obě zbouraly. Náklady zaplatilo město, ale po majitelích je bude následně vymáhat soudní exekutor.
3: Prvním objektem byla zděná budova na břehu rybníka v Ostružně, která roky stála bez povolení. Stavební úřad nařídil její odstranění. Majitel se bránil. Proti rozhodnutí soudu se odvolával. Nakonec nejvyšší správní soud rozhodl o odstranění. Druhým případem bylo oplocení v podhradí, které nebylo oprávněné. Stavební úřad ho odhalil na základě podnětu městesu. Ani v tomto případě majitel potřebné povolení neměl ani dodatečně nezískal. Stavba se odstranila za účasti soudního exekutora a policie z Jičínska. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Na Facebooku o tom informovalo vedení města. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohly na ní vstupovat maximálně dva lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Za první letošní půl rok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
5: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
2: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2022 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Sport. Pražská Slavia remizovala ve fotbalové šancelize po druhé v řadě. Z Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V čele tabulky je jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. V dalších zápasech pátého kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno a většinou slunečno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15, vítr mírný severozápadní až západní a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vrchlabí je uzavřeno nábřeží Marie Kubátové. Stavební práce tam budou pokračovat až do konce října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. První divadelní angažmá měla v Pardubicích. Teď chystá dvě nová divadelní představení. Stanislava Jachnická, herečka. Tisíc otázek mi teď běží hlavou a možná nejvíc mě zajímá její návštěva Afriky.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Vystudovala střední ekonomickou školu a potom herectví na DAMU. Necelé 3 roky byla v angažmá v divadle v Pardubicích. Stanislava Jachnická, moc děkuji, že jste přišla.
1: Já teď děkuji za pozvání.
0: Moc rádi teď budeme obě mluvit o Pardubicích. Mm-hmm. Vy jste tam divadelně začínala. Vy jste Pražanda?
1: Ano, já jsem Pražanda. Vlastně v té době, co jsem studovala já, tak jezdili režiséři se ještě dívat do divadel končících studentů, do diskusy přijeli podívat a přišli za mnou tehdejší pan ředitel Hihlík s režisérem Tarantem, že by mě rádi do angažma. A já jsem říkal, já prostě z Prahy nepůjdu, jako Pardubice. A paní Hlaváčová, tehdejší moje profesorka, říkala, ježiš, ty jsi ale úplně hloupá, úplně strašně blbá, proboha, Pardubice. Pardubice a Plzeň, to jsou nejlepší angažma. No tak jo, tak já to zkusím. A musím říct, že jsem nikdy nelitovala. Naopak, já to všem doporučuju. Nejenom, ano, samozřejmě, že je to nádherné město, ale ty vzpomínky na to první angažmá, zkušenosti, které jsem tam nabrala, já si troufám říct, že nechci říct, že mě škola nic nedala. A škola samozřejmě nějak technicky vás vybaví. Ale to divadlo během těch 2,5 let, prostě to je škola. To je škola se vším všudy, vztahy. Prostě všechno vás to naučí. Jo? I samozřejmě pracovat s hlasem. Vy se sice učíte na škole, ale pak přijdete do tohohle krásného secesního obrovského divadla. A pokud prostě nepracujete správně, což já jsem samozřejmě občas jako trošku zachybovala, takže jsem měla občas problémy s hlasivkama, protože jsem si je vyřvala, protože jsem se musela naučit s tím hlasem pracovat. Musela jsem se naučit respektovat kolegy, jako mladá drzá pražačka. Ježíš Maria, tady v tom divadle to jsou v poměry. To já to tady trošku jako zlepším. No ne, takhle to prostě nefunguje. Takže jsem se musela naučit pokoře, skromnosti. No, jako měla jsem tam krásné role. Hrála jsem 31 představení nebo i 32 představení za měsíc. To znamená ráno, večer. Dneska vůbec nevím, kde jsem na to brala tu sílu a energii. Večer se tam chodilo do klubu a prostě já jsem se vždycky divila, proč. Tak už kolem té 30, 35, což bylo třeba některým mým kolegyním, s kterýma jsem se kamarádila, proč oni nechtěli chodit večer po tom představení do toho klubu? Proč jako to dáme, ne, ráno vstanem? No, dneska to chápu. Když nehraju, tak jsem v 7 hodin doma a jsem ráda, že nikam nemusím.
0: Posadila jste se ve studiu k rozhlasovému mikrofonu, tak první, co mi proběhlo hlavou, profesionálka, protože málo kdo si všimne, jestli ten mikrofon, který stojí před vámi, je správně natočený, jestli má ten správný úhel a jestli sedí ve správné vzdálenosti. Vy tu deformaci v sobě a teď deformaci v tom nejlepším slova smyslu bez pochyby máte.
1: Víte co, já jsem prostě samozřejmě před mikrofonem, já nevím kolik, 40 let a vždycky mě peskovali za to, že nemluvím na mikrofon. Dokonce jsem mluvila vždycky do lampičky, jak byla černá malá kulatá lampička, která svítila na text a vedle toho černý mikrofon, tak já jsem prostě mluvila do lampičky a zvukař říkal, jsi úplně nad tím mikrofonem, před ním, jsi přesně, no jsem. A pak koukám, že je to lampička. Jo, takže já jsem prostě zvykla si ten mikrofon hlídat a musím si teda sundat samozřejmě všechny náramky. Vidíte, dneska moc negestikuluju. Jinak já se hejbu. Já mám pusu na mikrofonu, ale hejba rukama, mávám, lítám prostě. Když něco dabuju, tady vlastně se bavíme a povídáme si.
0: Jako kdybychom seděli v kavárně. No,
1: takže tolik negestikuluju, ale když dabuju, tak já u toho strašně potřebuju se hýbat.
0: A pomůže vám to gesto k tomu, abyste hlas usadila do polohy, ve které ho potřebujete mít? K čemu tam funguje to gesto?
1: To je propojený. Já bych neřekla, že to je, že mi to pomůže nějak s hlasem, protože třeba zrovna konkrétně ten dabing je vlastně záležitost i vnímání té postavy, kterou dabuju. Takže já se na ní nacítím a já vlastně jedu hlasem podle ní. Neříkám, že přesně, jako že bych šla do vejšek, nebo, ale pocitově. No a to gesto je přirozený doprovod té emoce, nebo toho, co ona tam prostě na tom plátně dělá, tak já potřebuji to vyjádřit nějak, ale já nemůžu se hýbat jako ona, tak já to vyjádřím tím gestem. Že se občas stane, že mouchnu do toho mikrofonu, že jo, když je to...
0: Co to zopakuje?
1: Hodně jako agresivní třeba. Jo. No, můj nejhorší zážitek, když se bavíme o tom hlase, byl, když jsem dabovala Pamelu Anderson v jednom z jejich prvních filmů v nějaký komedii, prostě blondiatá a blondiatější nebo něco takového. A já jsem říkala, to je omylné, protože já jsem vždycky měla hluboký hlas. Už jsem ve 20 dabovala 40-letou matku Zdeňka Mahdala v nějakém seriálu. A najednou prostě Pamela a to je přesně bylo o tom, já strašně piště, že jo, Američani. A já to neumím, mně to je nepříjemný a prostě ten hlas mám jinak položený.
0: Takže vám ta francouzská intonace dělá prostě vnitřně líp.
1: Ano, narážíte na Juliette Binoche? Je, to je za odměnu, to je za odměnu. Teď zrovna, když teda jsme u toho dabinku, tak dabuju seriál, ještě nebudu prozrazovat název, protože nevím, aby mě potom za to nevynadali, ale opět je tam Lisa Kudrow. A jako, je to 30-minutový díl a já ho dabuju přes 2 hodiny, to se mi u ničeho jiného nestalo. Ona má každou druhou repliku, čili větu, a ona ji neřekne takhle normálně plynule, jako říkám teď já. Ona ji a teď to se nedá prostě pokrejt. Takže opravdu zastavujeme skoro po slově a já si připadám jako úplně začátečník, ale to se prostě nedá nadabovat rychlejc.

0: Stanislavou Jachnickou dnes mluvíme o herectví a taky o dabingu. Když mluvím s někým z vaší profese, tak často říká, to je úplně jiný způsob dabingu, než běžel, když jsme s dabingem před pár lety začínali.
1: Mm-hmm. Ano, souhlasím a nemůžu říct, že by mi to vyhovovalo. Samozřejmě nadabuju víc věcí za jeden den, všecko se zrychlilo, je digitální ten systém dabinkový, takže můžete dabovat sama, mám to za půl hodiny nadabovaný, ale prostě ten televizní dabing na Kavčích horách, pomalu, jenom 5 vět, které jeli pořád dokola v té smyčce, dokud jsme to prostě neuměli. Mohli jsme si prohlídnout ty herce, mohli jsme se, jak už jsem předtím říkala, nacítit na to, jak to hrajou. Tak to je nezapomenutelný. V dnešní době by to asi nebylo možné, protože tenkrát nebylo tolik takzvaných kšeftů, ale dneska každý pospíchá prostě na jiný dabing nebo do divadla a není možný dát dohromady 5 herců, aby dabovali dohromady. Což jsme tenkrát dabovali samozřejmě, takže jsem slyšela i kolegu, mohla jsem na to navázat a bylo to mnohem příjemnější. A jak jste se ptala o tom, jestli to stíhám, no třeba zrovna tu Lisu Kudrovovou, ne. Já bych se tak ráda podívala, ale jedině v případě, že to třeba zkazím, je to těžká věta, která je třeba na 5 řádcích, tak oni mi řeknou, hele, teď ti to ukážem, ty se na to jenom podívej. Takže v tu chvíli ji vidím, ale jinak se nestihnu koukat. Já jsem ráda, že slyším ve sluchátkách ten originál, vidím na textu, kde mám udělat pauzu, to tam mám třeba znamínka, tak to jsem ráda, že stihnu, ale podívat se... Podívám se maximálně na začátek, jak začíná. A pak už se musím dívat do textu, protože jsem ráda, že to vůbec přečtu v té rychlosti. Ona mluví strašně rychle.
0: Čtete to poprvé, ten text?
1: Ano, takže samozřejmě ne, vždycky se to povede.
0: A to si vůbec právě nedokážu představit.
1: Já to a fakt, obzvlášť u té Lisy, až je mi to i líto, protože bych to chtěla vlastně jako nadabovat líp, jo? Jako mě, ono se mi to třeba povede, já to udělám přesně, no dneska už se to ještě hlídá, aby ty takzvaný komínky, jako ten zvukař hlídá, aby to sedělo s originálem, aby bylo přesně prostě vidět, ono to vypadá jak EKG, že on vlastně má, a on kouká, aby to přesně to, jak mluví ten originál, jste mluvila taky. Takže když jim sedějí pauzy,
2: začátek a konec, začátek,
1: je to jakž takž jako intonačně jako dobrý, tak oni jedou dál, ale já bych si to chtěla jako užít, zahrát s ní a na to vlastně není čas.
0: Chci se zeptat, jestli vlastně vašeho výkonu je důležitý ten překladatel. Jestli se vám něčí překlad dabuje lépe než překlad třeba někoho jiného?
1: No, překlad je samozřejmě důležitý, ale ještě důležitější je úpravce.
0: Aha.
1: Protože když se to otrocky přeloží, tak to neznamená, že to sedí na ten lip sync, jak otvírají pusu, protože v angličtině je ta věta třeba kratší. Ale v češtině se tam dost často nevejdem. Takže musíme na místě improvizovat a třeba to upravit, upravit si to podle sebe, zkrátit. A to už to vlastně prošlo, tou úpravou. Jo? A ještě musí sedět vokály. Že když oni končí s otevřenou pusou, tak vy nemůžete mít m, nebo jako retnice, prostě nemůžete zavřít tu pusu. Takže tohle všecko hlídá úpravce. No a pokud i tak to nesedí, tak to na místě upravujeme my.
0: No, nedokážu si tu práci představit. Chtěla bych být jednou muškou na zdi a sledovat vás v dabingovém studiu. Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš jiný.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Když se dívám do přehledu toho, jaké filmy bychom mohli navštívit v roce 2026, vyskočí na mě Bardotky. Hana Hendrichová, režisérka, scénář spolu s Pavlou Krečmerovou, kamera Lukáš Hendrich, hudba Ondřej Gregor Przabohatý a v hlavních rolích Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, Eva Holubová, Hinek Čermák a také můj dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu v Záletech Stanislava Jachnická. Tak jak přišla nabídka na to zahrát se v Bardotkách?
2: Tak já bych vás hned na začátku opravila. Jsem ráda, že jste mě jmenovala v hlavních rolích, ale
1: no tak dobře,
2: já tam
1: tak
2: mám úplně jako malinkou roličku. Takhle, já vlastně znám scenáristku Pavlu Krečmerovou, takže to bylo spíš taková jakoby přátelská nabídka. A já jsem i přesto, že to je malá role, tak jsem do toho vstoupila s tím, že ona je pro mě neobvyklá, velmi neobvyklá. Já jsem tam číšnice v šíšárně vlastně a podávám holkám, bardotkám, který jsou takový free a jedou na výlet, tak já jim tam, a myslí si, že jsou v kavárně, tak já jim tam dávám šíšu a vysvětluju jim takovým velmi nevybíravým způsobem, kde se to octli. A pro mě ta role zajímavá byla v tom, že já jsem se prostě vůbec nepoznala, když jsem se na sebe pak podívala. Já jsem dostala dredy. Můj celoživotní sen byl vždycky mít dredy aspoň třeba na jeden, na dva dny, ale nikdy jsem samozřejmě z profesního hlediska a i tak, že se to nikomu nelíbilo, jsem se to prostě nemohla dovolit. A teď jsem měla nádherný dlouhý dredy. Dostala jsem prostě takový jako síčovaný triko, kraťasy otrhaný. Namalovali mě, neuvěřitelně mě namalovali. Měla jsem tetování po celém obličeji. A já jsem byla úplně vlastně okouzlená a nadšená. Jsem byla naprosto jiný člověk. Dokonce jsem si to nechala, jsem měla vlastně po natáčení, jsem dočela dva dny a ten druhý den dopoledne jsem skončila poměrně brzo a měla jsem schůzku odpoledne s panem režisérem právě představení, novýho představení, o kterém asi se možná pak zmíníme.
1: Ráda.
2: Tak měla jsem s ním schůzku první, nikdy jsme se předtím neviděli. A já jsem říkala, fajn, půjdu tam takhle. Takže jsem do divadla v Louhý, kde jsme měli tu schůzku, jsem přišla prostě takhle oblečená, potetovaná s dredama. A on na mě koukal a říkal, aha, tak já jsem na vás původně myslel s jinou rolí. Asi to budeme muset změnit. No a já jsem říkala, ne, nebojte, já zítra přijdu tak, jak vypadám.
1: Normálně, jak mě znáte. No,
2: takže mě to vlastně jasný. Potěšilo, že jsem se opravdu mohla jakoby převtělit za někoho úplně jiného.
1: Já čtu tady v nadpisu jednoho z posledních rozhovorů s vámi. Od gorila v Africe k urně na jevišti. Sáhla jsem si na dno, říká Jachnická. Tak pojďme to nějak rozkrýt.
2: To patří k té první části, to dno. I když možná na dno urny jsem si taky sáhla při představení, protože tam s ní různě manipulujeme, ale jinak to dno samozřejmě se míří k té Africe. Já jsem byla dvakrát. Poprvé jsem byla v Kongu a ve Rwandě, teď jsme byli ve Rwandě a v Ugandě, protože Kongo, tam se to hodně mydlí, takže tam už by nám nedali ani vízum. Ale vlastně účelem, úplně prvotním účelem bylo přivést nějaké prostředky do parku. V Kongu to byl Kahuzi Biega, teď jsme to vezli do Rwandy, na ochranu goril, na výplaty těch strážců, kteří se snaží ty gorily habituovat, čili zvykat na lidi a tím pádem vlastně to podporuje turismus v tom parku a dovím tam peníze. Takže ty strážci, kteří by normálně mohli být třeba pytláci, tak prostě teď jsou zaměstnaní, mají peníze a věnují se těm gorilám.
1: A říká se o Africe, že když tam jednou přijedete, vždycky se tam chcete vracet, platí to i pro vás?
2: Platí. Když jsme tam byli poprvé, tak jsem cítila jako vlastně, že jsem tak neprobádala všechno. Což teda teď se mi podruhý povedlo samozřejmě mnohem více dostat třeba i mezi domorodce, protože jsem tam byla s Martinem Vrbickým, jestli teda mohu už si přihřát polívčičku. A my jsme tam vlastně natočili takový jakoby hraný dokument o tom, jak herečka jede do Afriky, jak si píše deníky a vlastně provází celou tu cestu. Takže jsme tam samozřejmě měli kontakt s místními, bavila jsem se o tom, jak se třeba osekává cukrová třtina, jak se jí, pak jsem s nima sbírala čaj, což jsem samozřejmě vůbec nestíhala, protože oni mají... Oni,
1: neskutečně rychlé ruce.
2: Jenom tři lístečky, jenom tři. Ano, to nejde. Já teď jsem je ani neviděla v té záplavě lístečku, jo, a oni to prostě sbírají obrovsky rychle. No a pak samozřejmě úplně jako kvůli čemu jsme tam hlavně jeli, je ten kontakt, přímý kontakt s gorilama, který vidíte na takových, máte je vidět původně na 10 metrů má být distanc, ale samozřejmě gorilka si žije tam svým životem, jí vůbec nezajímáte, vy jste součástí té přírody, si tam dělejte, co chcete, ona si taky bude dělat, co chce. Když ji nebudete bavit, tak odejde. No ale tak Silverback, což je ten hlavní gorilí samec, tak si vylez na strom a já jsem říkal, to nemůže vydržet ta větev. No nevydržela to, takže se s ním zřítila větev a dokulil se až k nám, že jo. A co teď? Tak mu uděláte místo, on se na vás podívá, no a jde si dál. No ale teď musíte prostě nějak jako reagovat v klidu. Máte roušku, abyste nepřinesla nějaký civilizační choroby a můžete tam být maximálně hodinu.
1: Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

0: se Stanislavou Jachnickou. Pojďme teď na jeviště. Nejsem si jistá, že když řeknu název představení, že nám všem nepřeběhne mráz po zádech, ale zkusím to. Urna na prázdném jevišti?
1: Ano, řekla jste to správně a já bych chtěla hned diváky upozornit, že je to komedie, černá komedie. Nebojte se toho názvu. Ano, urna bude stát na prázdném jevišti, nebo skoro prázdném, a budou tam čtyři herečky, které se rozhodly, že jdou vlastně rozprášit svého režiséra a vyřídit si s ním účty. Takže se tam dozvíte spoustu věcí, které probíhaly v zákulisí divadla, jaké jsou vztahy mezi herečkama, vztahy mezi herečkou a režisérem. A budeme s tím jezdit po vlastech našich, po naší vlasti.
0: Už jezdíte na tramvaj. Českých. Rozumím, ano. Už jezdíte po tramvaji nebo na tramvaji.
1: Teď jezdíme po tramvaji, takže hrajeme samozřejmě i v Praze s větším rozestupem, protože nemáme stále kamenné divadlo. Takže budeme hrát v Horních Počernicích, budeme hrát v Rock Café. No a jinak budeme prostě s tím cestovat.
0: Daniela Šinkorová, vy a?
1: Lada Jelinková, Kateřina Pindejová, Linda Stránská. Já si všechno. Mám, že jsem na nikoho nezapomněla. Mm-hmm.
0: Vy máte měsíc před premiérou komedie, která se bude hrát v divadle U hasičů.
1: Ano.
0: Jmenuje se Hledání ráje. Tak pojďme teď společně do ráje.
1: Dobře, tak co je na tom jako pro mě nejzajímavější, možná i pro některé posluchače. Můj kolega je Dan Rose a to je můj kolega z Přátel. Já jsem hrozně ráda, že se s ním potkám i na Prknech. A co je ještě taková perlička, není to poprvé, my jsme vlastně spolu, nechci říct úplně začínali, on tam byl o trochu dřív, ale potkali jsme se v Pardubicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v mém prvním angažmá, a vlastně jsme tam ve pár hrách spolu hráli. Takže teď se obloukem vracíme vlastně po, nevím, 30-40 letech, vlastně zase.
0: Zpátky do ráje.
1: Zpátky do ráje. Což je samozřejmě to komedie o čtyřech životních cyklech hlavních hrdinů, kteří se potkávají v 18, ve 30, v 60 a v 80. Takže pro nás zajímavá zkušenost hrát různé věkové figury.
0: A která vás baví nejvíc?
1: Těžko říct, helejte se. Jako možná ta 30 letá. To je taková nejvíc akční. Vlastně hrát 17-18 leté je vždycky trošku těžký, protože aby to nebyla úplná jako stylizace. Jo, ale všichni vědí, že nevypadáte už na těch 18. A hrát 80 letý, to je taky těžký, protože taky hrajete určitou stylizaci vlastně. Takže takový ten mezi těch 30, to si ještě dovedu představit. A pak tam máme těch 60, tak to si taky dovedu představit.
0: Jo, ale
1: to,
0: živě,
1: to, to už
0: živě.
1: Je takový usedlejší. Ale těch 30 je takový jako nejvíc zábavný. Já jsem taky hodně jako energický a rozlítaný člověk. A občas, když se zastavím, tak si říkám, ježiš, já jsem vlastně strašně šťastná a spokojená. Jo, a to jsou takový momenty, které prostě cítíte zevnitř. A já nevím, to prostě najednou přijde a najednou já jsem prostě strašně šťastná. Teď teda jako odbočím, ale vlastně, když to vemu v kontextu toho všeho, co se teď děje ve světě, tak si myslím, že vůbec ani nemá nikdo právo v naší republice říct, že je nespokojený. Jo. Je to trošku drsný, ale vlastně, když to vidíte, co se děje jinde, tak ty naše problémy jsou vlastně strašně jako mizivý. Takže já jsem spokojená, že mám krásnou rodinu, že mám prostě vnoučata, že držíme pohromadě, že mám práci, která mě baví. Je to spousta, co by se našlo, že jsem zdravá, doufám. Jo, že vlastně mám spoustu ještě snů, mám chuť do života, tak to jsou takový věci, v kterých tu spokojenost najdete.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: divadlo, jsem ráda, že můžu točit, že můžu pracovat v rozhlase. Prostě všecko je herectví. Je to prostě, a samozřejmě dabing taky, je to jiná forma. Někde jste u toho vidět, někde jste u toho jenom slyšet, ale i v tom hlase musíte hrát. Tím hlasem musíte hrát.
1: Čtotitelek Stanislava Jachnická a Miriam Chytilová. Muži odcházejí, kamarádky zůstávají. Ženské přátelství je trvalé.
0: Ano, včera jsme měli zrovna swap, nebo swap, jak se to čte, bazar holčičí. A vlastně chodí k nám i Pavla Rychlá. Takže my jsme všechny tři, pokud narážíte na přátelé, přátelství z přátel, tak všechny tři se vídáme, chodíme, když to čas umožní, i na kafe. A stejně jako naše americké protějšky, které, jak mám možnost sledovat, tak se opravdu navštěvujou. No a děláme tyhle ty bazary, že si vyměňujeme oblečení, takže vlastně to je, jak se tomu řekne, když šetříme.
1: Jo, jsme udržitelní.
0: Udržitelní, ano. Teď jsem si mohla vzpomenout. No, paměť vynechává.
1: Ne.
0: To mám taky z té hry. Paměť vynechává, vášeň vyprchala.
1: Sedíte nebo stojíte, když dabujete?
0: Máme na výběr. Většinou máme na výběr. Většinou se sedí, ale pokud bych požádala, abych mohla u toho stát, tak není problém zařídit, že se mikrofon prostě posune výš.
1: Já se pultík.
0: Jenom co si pamatuju, tak kdy se výrazně stálo, tak to bylo při dabování v Brně. Tam se jenom stálo. Tam prostě režisér nechtěl, aby jsme seděli, že nám to tlačí na bránici, že jsme takový jako rozvalený, že nejsme prostě jako energický. Tak tam se stálo. Tam se teda bohužel stálo třeba i 8 hodin, protože si to pan zvukař rovnou pasoval. Dneska vlastně nadabujete se všim všudy a pak si to zvukař smíchá zvlášť. Ale tady my jsme vlastně jeli opravdu hrozně pomalu a to teda musím říct, že mě záda a nohy bolely hodně. Pozval.

hostem je dnes Stanislava Jachnická, herečka. Jestli něco ve svém životě velmi obdivuji, tak je schopnost dát do hlasu emoci. To vy profesionálně dokážete bez ohledu na to, jaká je vaše vnitřní emoce. Zkrátka naplníte tu úlohu, která se od herečky v dabingovém studiu očekává. Když vidíte dabovat, respektive číst text,

0: nemluvme jenom o dabinku, číst texte někoho dalšího, kdysi třeba Františka Filipovského, dnes Oldřicha Kaisera. Jaké jsou vaše pocity, když vidíte vaše kolegy, vaše kolegyně poprat se s tou situací, která jim je předepsána v nějakém textu?
1: Mně to přijde naprosto normální. Ne, takže mě to jako nevykolejí. Samozřejmě někdo čte líp a někdo hůř. Ale jsou i kolegové, kteří mají třeba lehkou dyslexii a kteří neradi čtou a neumí číst. A nedělají dubbing. Jako řeknou, že prostě v životě tenhle ten obor je mine. Ale samozřejmě, když slyším někoho, kdo tam má v tom hlase ještě něco navíc, nějakou jako zvláštnost, zvláštní emoci, tak to ve vás rezonuje taky. Já třeba obdivuju zase komentátory, moderátory, kteří dokážou samozřejmě, u sportovních pořadů je to nejvíc. No tak to já jdu s nima tak, já brečím doma okamžitě u té televize. To je prostě všichni, můj manžel brečí, všichni brečíme, protože tam je slyšet ta emoce, ta nefalšovaná, nehraná, tak naplno. Ještě prostě si to uvědomíte, i ty souvislosti. Ale to vás prostě vede.
0: Otázka od umělé inteligence, která patří na závěr záletových rozhovorů. Umělá inteligence říká zcela správně, že jste propůjčila hlas mnoha silným ženským postavám. A kdybyste dnes měla namluvit příběh o sobě, jaký žánr by to byl a jak by končil?
1: Helejte se, já doufám, že ještě nekončí.
0: Rozhodně.
1: Byl by to takový dobrodružně radostný, veselý příběh, protože musím zaklepat, vlastně vždycky si říkám, dobře, tak nejsem slavná, nemám prostě, ale neupíšu duši ďáblu za tu cenu, jsem ráda, že prostě se mi nedějou žádný katastrofy. Pro herce samozřejmě se říká, že pro jeho emocionální paměť je dobře, když má ten život pestrý, když má těžký, když se mu něco stane, když má hodně rozchodů, když má těch 10 manželství a to všecko. Ne, já jsem pro Boha ráda, tím nechci říct, že mám ráda nudný život, jo, jako opravdu jsem ráda, když se něco pořád děje, ale když se to děje jako v dobrým, jo, já se strašně nechci rouhat a hrozně chci, aby prostě všecko pořád takhle fungovalo. Já se bojím prostě těch jako velkých propadů, no. Takže doufám, že by to byl veselý, dobrodružný příběh, hledající samozřejmě, možná i někde chybující, ale nikdy bych nechtěla, aby to padlo do nějaký deprese, těžký hloubky, těžký psychologie. Neříkám, že by to mělo být povrchní, ale asi úplně bych nechtěla se zabývat nějakýma velkýma jako depresema.
0: Jinými slovy, vypůjčím si dva názvy filmů, které mě napadají v téhle souvislosti, o které mluvíte. Zkrátka, žádné nabarvené ptáče, spíš mazaný Filip?
1: Jíst, meditovat, milovat.
0: Říká Stanislava Jachnická, můj dnešní host v Záletech. Děkuju, že jsme mohli společně pootevřít pro mě nesmírně komplikovaný obor, k kterému s velkou úctou vzlížím, což je herectví a jeho odnož daperství. Děkuju, Stanislavo.
1: Já děkuju vám, moc krásně jste to vedla, krásně se mi povídalo. Máte moc uklidňující hlas, když jsme se bavili o tom hlase, protože vy jste dokázala skáznit i mě. Já jinak mluvím hrozně překotně. A vlastně, jak se to přenáší, což je, se taky ještě oklikou vracím k tomu herectví, já se vlastně napojím na toho člověka, který sedí proti mně. A vy jste mě úplně skáznila a sklidnila. A já se prostě cítím se prostě strašně dobře a koktám minimálně.
0: To mě nesmírně těší. No, ukázalo se na první pohled, že jsme na stejné vlně, jak jinak v Českém rozhlase. A jsem ráda, že jste nás poslouchali a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Soud odmítl plošné sledování lidí. ANO v tom chce pokračovat. Královéhradecký kraj podpoří vyčištění řeky Orlice. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. A neděle bude na východě Čech většinou slunečná. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké dopoledne. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru iRozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Královéhradecký kraj bude dál podporovat projekt Řeky nejsou smetiště. Práci dobrovolníků, kteří čistí koryto i břehy Orlice od různého odpadu, podporuje hejtmanství už od roku 2008. Do roku 2029 uvolní organizátorům z rozpočtu 300 000 korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace. O přidělení finanční podpory kraj rozhodl na základě žádosti Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci pořádá.
2: Galerie moderního umění v Hradci Králové zapůjčila od začátku roku na výstavy v Česku i v zahraničí už 272 děl. Jde tak o absolutní rekord v historii instituce. Pro srovnání, za celý loňský rok galerie poskytla pouze 80 prací a hranici 200 kusů nikdy v minulosti nepřekonala. Největší poptávka je po umění z 90. let a po nově získaných sbírkách.
4: Téměř polovinu z letošních zápůjček tvoří díla, která galerie nakoupila v posledních 7 letech. Královéhradecké sbírky tak aktuálně zaplňují výstavy v Kutné Hoře, Litoměřicích nebo v galerii hlavního města Prahy. Zahraniční expozice prezentují hradecké umění v Bratislavě a 6 surrealistických děl vystavuje až do ledna příštího roku taky Muzeum moderního umění ve Varšavě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: České volejbalistky dnes v 19 hodin na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbkami, vicemistryněmi Evropy z posledních dvou šampionátů. V přípravě těsně před turnajem s nimi dvakrát prohráli a uhráli jediný set. Trenér českého výběru Janis Atanasopoulos ví, že k úspěchu proti favoritkám povede jen bezchybný výkon.
5: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno a většinou slunečno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15, vítr mírný severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje dostavba vodovodu v ulici Boženy Němcové. S uzavírkou tam počítejte do 2. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim byl by nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prejed hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, a jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát zcela ojedinělý, jak nám tvrdila. Tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to tam vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až se nám dopeče vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková, jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden, v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímo spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku, snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: zase napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba? Měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali, několikrát se opakovali, takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny. Český

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Náchod obnovil lázeňskou budovu IDA. Silný vítr ráno zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. A dnes je většinou slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Město Náchod zpřístupnilo bývalou lázeňskou kolonádu IDA v místní části Běloves. Ta byla součástí původního lázeňského komplexu, který dlouhá desetiletí chátral. Za obnovu budovy radnice zaplatila 24 milionů korun. Jak kolonáda aktuálně vypadá, popsal při jejím slavnostním otevření starosta Jan Birke, zvolený za uskupení Jan Birke pro Náchod.
3: Je vlastně úplně původní tak, jak vypadala v 90. nebo 80. letech. Akorát s tím rozdílem, že tady jsou dvě umělecká díla, velmi zajímavé a ne je potřeba je popsat, protože to se musí prostě vidět. Je tady úplně nové pítko minerální vody IDY a je tady samozřejmě galerie, která bude permanentně otevřená lázeňství.
2: Silný vítr dnes ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Znovu se rozjel kolem 10:30. Spodní úsek do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu, uvedl to vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Podle dat změřící stanice poštovny Aneška na vrcholu Sněžky měl dnes ráno na Sněžce v nárazech rychlost přes 60 km v hodině. Lanovka přitom může jezdit jen při rychlosti větru do 60 km v hodině. Na vrcholu Sněžky bylo ráno necelých 5 stupňů Celsia, polojasno s vysokou oblačností a pocitová teplota kolem nuly. Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku, informují o tom Lesy České republiky. S tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
2: V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Za první polovinu letošního roku jich firma Pražské vodovody a kanalizace evidovala necelé 3 000, meziročně o 84 víc. Vysklá půda podle společnosti vytváří větší tlak na potrubí a zvyšuje riziko poruch. Vzrostl taky počet havárií, které zasáhly větší množství odběratelů. Sport. České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním už se Češky utkali a zvítězili 77-76. Čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburku obsadili poslední 4. místo. Počasí. Dnes je jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno a většinou slunečno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15, vítr fouká mírný severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Červeném kostelci ještě zhruba hodinu a půl počítejte s uzavírkou na Masarykově náměstí a v ulici 17. listopadu. Městem prochází slavnostní průvod k ukončení Mezinárodního folklorního festivalu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A i dnes vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Už jen měsíc máte na to poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. My naopak po celé prázdniny desítku šarmantních představujeme v úvodu našeho magazínu. Dnes to bude oblíbená, usměvavá a vždy pozitivně naladěná moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Hned po ní si 30-letou historii ankety připomeneme v rozhovoru s prvním vítězem ankety Markem Ebenem. Taky se můžete těšit na módní trendy podzimu, ve kterých probereme boty a kabelky. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, jak si u stolu poradit s naservírovaným kuřetem, pizzou nebo krevetami. A s novinářkou Pavlou Apostolaky navštívíme Madejru. Teď už Krištof a tak nějak málo tančím.

0: Usínání dne, válení se na louce, odřený kolena, borůvkové knedlíky, vůně táboráku, nohy v potoce, nenadále setkání, noc pod hvězdami, se kterými se někdy necítím sama. Sláva, toulání, léto, budiš pochváleno. Tak to jsou slova, která na svůj Facebook napsala před několika hodinami moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Další nominovaná osobnost v naší anketě. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dá se říct, že to, co jsem teď četla, co jste napsala, je vlastně odpověď na otázku, jaké je to vaše letošní léto?
1: Je to přesně tak, protože letos, já většinou hodně se pohybuji třeba v Alpách a v horách, kde mám ještě pár horolezeckých cílů, ale letos nám ty hory začaly tát velice brzo. A já jsem si uvědomila, jak krásné hory máme doma. Tak jsem vyrazila do hor, které mám velice ráda, a to i díky knize Miloslava Nevrlého, kniha o Jizerských horách. A říkala jsem si, tak se tam trošičku zatoulám a všechno to, co jsem tam napsala na ty svoje sociální sítě, tak to se skutečně vyplnilo úplně bezvýhradně.
0: Co ta odřená kolena?
1: Tak prosím, odřená kolena, to je moje specialita. Ono, když je člověk v tom pohybu hodně aktivní, tak tyhle ty věci to sebou přináší. Mně se podařilo urvat přehazovačku na mojem kole a moje kamarádka mi půjčila svoje kolo. Všem ona má na kole takzvané kufry, to je taková ta mechanika, kterou si zaklapnete rovnou do boty a velice špatně se z toho vystupuje. No a já jsem jela z takového neúplně prudkého kopce, ale po šotolinové cestě plné kamení a nějak jsem nezvládla prostě vystoupit.
0: A je to tady. No, zákony chválnosti asi fungují. No, vrátím se ještě k těm Perzeidám. Při tom pozorování hvězd přejete si ještě?
1: Přeju si, ale bude mi za 3 roky 60 let a já se snažím už si nepřát blbosti. To ležení pod nebem plným hvězd v tichu, protože Jizerská louka je tichá, protože Jizerská louka je úplně tmavá, ty chaloupky zhasnou, tam není žádná veřejná síť osvětlení, tak najednou ty Perzeidy působí jako takové kouzelné tříbení toho, co v životě doopravdy chcete. Protože si říkáte, teď si budu přát tohle, a pak si říkáte, to ale úplná blbost, přeci tak to ne. A já jsem nakonec teda vyloučila sebe a přála jsem si pro pár lidí kolem sebe, o kterých vím, že jsou v různých nesnázích. Takže tak.
0: Přeju si podobně, máte pravdu. No, když jsme se dostali k tomu toulání, vy už jste se zmínila, kde se ráda touláte, kde se ještě budete toulat teď do konce léta?
1: Teď do konce léta se budu toulat po Šumaví, protože jsem tam narazila na jeden extrémně zajímavý lidský příběh. My jsme točili s jedním pánem, který seká louky a je to, myslím, že snad jeden z mála profesionálních sekáčů u nás. A on mě navedl na jednoho ze svých sousedů, který, když jsme jenom stáli mezi dveřma té chaloupky a vyprávěli jsme si, tak mě úplně spadla čelist a říkala jsem si, to není možný takový příběh, takže tam se budu určitě vracet. Potom se pravděpodobně objevím v Adršpachu, protože tam chci natáčet s jednou úplně fantastickou, extrémně odvážnou ženou, lukostřelkyní, sedlačkou, matkou, prostě úplně neuvěřitelnou bytostí. Já už se budu spíš toulat tak pracovně. A potom se budu toulat do Bílovic, protože v Bílovicích u Zlína je každý rok, letos 10. rokem festival Wifič a já tam mám svoje hosty pozvané. Letos tam mám Ivu Bytovou a na to se extrémně těším.
0: No, takže toho těšení se je hodně, no, nezmínila jste jednu věc, a to manželský expres v Hradci Králové.
1: Manželský expres v Hradci Králové vznikl na můj popud, protože my jsme s mým manželem jeli do Finska na mistrovství světa v běhu s manželkou, což je naprosto paradoxní, kuriozní, šílená disciplína, kdy manžel uchopí manželku, před ním je 400-metrový okruh s několika překážkami a poměrně hlubokým vodním příkopem a musí tu manželku prostě přenést, aniž by se dotkla země. No a já jsem říkala svým kamarádům, kteří jsou teď organizátory té věci, říkám, pojďte to udělat, pojďme ukázat, že se umíme bavit a umíme si dělat srandu. Takže letos se to jmenuje Manželský expres, aby jsme si vyzkoušeli, kolik tak lidí na to přijde. A příští rok už to bude normálně oficiální mistrovství České republiky v běhu s manželkou.
0: No, nádhera. Manželský expres tedy s Lucií Výbornou, tak si to nenechte ujít. No a já se, Lucie, moc těším, že doufám, budeme mít to štěstí, že 23. října si spolu takhle hezky budeme povídat také na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku, protože jste jednou z 10 nominovaných osobností, za což jsme velice rádi.
1: Hradec je moje rodné město, přijedu s velikou radostí a všem, kteří nás teď poslouchají, přeju krásné léto.
0: Vám také krásné léto, co nejméně odřených kolen, no a co nejvíce krásných zážitků pod hvězdami. Mějte se hezky, Lucie, a děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou.

0: Co má v létě ráda Lucie Výborná, víte, a pokud ji máte rádi, můžete jí do konce září poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jak hlasovat, povíme v konci Šarmu, kdy taky jednoho z vás odměníme. V tuto chvíli ale bych vám ráda nabídla rozhovor s prvním šarmantním mužem v historii ankety, a tím je herec, hudebník, skladatel a vynikající moderátor Marek Eben. Ani se nechce věřit tomu, že je to 30 let. K mikrofonu ho pozval Tomáš Peterka.
1: Je to 30 roků. Když se tak ohlednete, je to hodně nebo málo?
2: Jak se na to podíváte? Z jednoho pohledu to je hodně a z druhého pohledu si říkáte, to snad bylo včera. Moji rodiče to vždycky takhle říkají, moje maminka říká, víš, on ten život je hrozně dlouhý a zároveň hrozně krátký. A myslím si, že to přesně platí, že to je podle toho, z jakého pohledu se člověk podívá. 30 let je dlouhá doba, protože když si vezmu, co se všechno za tu dobu odehrálo, spousta práce a co člověk prožil, tak je na co vzpomínat, ale zároveň máte pocit, jako kdyby to bylo včera.
1: Když se řekne šarmantní osobnost, tak jaký má být člověk, který je šarmantní osobností podle vás?
2: No, kdybych já měl hledat šarmantní osobnost, tak asi bych hledal někoho, kdo má charisma, že prostě přijde a vy to hned vidíte. Je to zvláštní, ale většinou to je vidět na první pohled, že někdo přijde a zaujme vás. Jiří Bartoška, když přišel do společnosti, tak já jsem ho nikdy neviděl, že by seděl sám u stolu. To se nikdy nestalo, protože kdykoliv si sedl, už u něj někdo seděl. Když ten chlap má šarm, tak přitahuje ty ostatní jako magnet. A víte, že se s ním nebudete nudit a že se pobavíte a že to bude zajímavé, že se něco dozvíte. Takže asi je to takový komplex vlastností. Charisma může být různého druhu. Může být taky negativní charisma. To teda taky funguje. U mnohých státníků jsme to viděli, že?
1: A vidíme.
2: A vidíme, že někdo má prostě negativní charisma a jde vám strašlivě na nervy, ale díváte se na něj. Ale já mám radši teda to pozitivní. Já si myslím, že je to něco, za co člověk tak úplně nemůže, že to dostane darem. Může to samozřejmě zkazit. Může to zkazit špatným životem nebo špatnými rozhodnutími, nebo že udělá spoustu špatných voleb. Ale pokud se snaží žít slušně a poctivě a ještě dostane od Pána Boha charisma, no tak na co by se stěžoval.
1: A komplex máme kompletní. Kdybyste vy byl ten, který má tu moc nominovat šarmantní osobnost pro letošek, koho byste tak viděl u nás v Čechách jako šarmantní osobnost roku?
2: No tak těch je spousta. Já bych chtěl vybrat někoho z těch mladých, ale ty já už moc neznám. Pro mě šarmantní osobnost třeba Karel Plíhal, který má zvláštní kouzlo. Není to šarmér v tom prvním slova smyslu, ale je to člověk, který má úžasný talent a zvláštní druh uvažování. A když mi zavolá, tak vím, že se po celý ten telefonní hovor nebudu nudit vůbec, nikdy. A že vždycky se výborně pobavím.
1: To je zajímavý tip pro naše posluchače, protože ti nominují. A ten by mě nenapadl, ale máte pravdu, protože jeho básničky mají charisma.
2: Podle mého názoru Karel Plíhal by pro mě stál v první řadě, kdybych měl hledat nástupce Jiřího Suchého. Tak bych řekl Karel Plíhal jednoznačně.
1: Poslední otázka. Vy asi nepřijedete. Vy máte Stardance 23. října, že?
2: No jo, to je zoufalé. Jo, ono to vždycky vychází proti Stardance, takže a to my jsme v začátcích. To bývá nejtuší, to bývá taková ta deprese, že skončí ten první přenos. Já jsem šťastný, že ho mám za sebou a to štěstí trvá tak 5 minut. A pak si řeknu tak ještě 9krát. No to je strašné.
1: Tak my budeme držet pěstě, ať se nic, jak se říká, nepodělá.
2: Taky vám držím.
1: A třeba na příštím ročníku.
2: Třeba jo, taky držím palce, ať se to všecko v Hradci pěkně vydaří.
1: Děkujeme.
2: Díky.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš Plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo,
4: vysník si kouzelný kvítí, přece mítí svou duhu kapesní. To je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: trendy.
1: Jak už jsme slíbili s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v trendech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dnes to budou podzimní kabelky a boty. Kde začneme?
2: Určitě každá žena miluje boty. Když se chce uklidnit, tak myslím si, že navštíví obchod s obuví a nějaký pár si tam vyzkouší a určitě něco si i odnese. Takže začneme u těch bot. Když si vezmeme elegantní kostým, k tomu obujeme sportovní boty, vypadá to fantasticky. Můžeme k tomu vzít i sukni, nosí se hodně ta kůže, jak jsem zmiňovala, takže i k té kůži ty sportovní boty vypadají fantasticky, ale nejde to už v té bílé barevnosti, ale jsou tam různé barevnosti jako podzimní, takže do hněda laděné, třeba s bežovými různýma detailama, tmavě šedá, světle šedá a vypadá to zajímavě. A je to takové trošku neotřelé. Potom milovnice podpatků určitě přivítají, že jsou nižší podpatky i vyšší podpatky. Jdou stále víc ty špalkové podpatky, hranatější, ale i extravagantnější, třeba oválné, kulaté, popřípadě geometricky tvarované. A z toho léta zase ta proplítaná kůže se nám promítá i do té podzimní obuvy, takže jdou tam různé ty mokasíny, nazouváky ještě v té broušené kůži a může to být jako buď z jednoho kusu, anebo zamořeně i jakoby proplétané. Takže tam záleží na nás, co nám vyhovuje, protože proplétanou kůži už jsme si užili i teďka v létě, ale tam jsme ji měli, že tam byly otvory, dírky, aby nám to větralo. Na ten podzim je to víc uzavřené. Samozřejmě špička jako špičatá, to je nadčasovost, takže pokud takové boty se vám někde zalíbí, určitě si je kupte, protože zkrátka s nima projdete všechny možné trendy, ať už dekulatá nebo hranatá nebo nějaká jinačí, ale samozřejmě vrací se nám teďka i jako takové ty trošku seseknuté špičky, takže dalo by se říct, že hranaté. A balerinky, ty vždycky budou v okulaté špičce, i když taková ta vyloženě baletní špička, co známe z piškotu, že to trošku jakoby tam seseknuté, tak jde taky, takže dalo by se říct, že zkrátka v těch trendech jsou víc vlastně potom takhle ty seseknuté hranaté špičky. Mm-hmm.
1: Co ty jehly, na které byly ženy dlouhá léta zvyklé?
2: Jehlový podpatek štíhlý, krásný, je klasika. Je to nadčasovost, kterou vezmete k čemukoliv. Samozřejmě asi na podzimní plískanice to není zrovna jakoby praktická záležitost, ale do společnosti určitě jenom jehlový podpatek, nikdy ne, jakoby žádný špalkovej, seč by byl i zdobený, to můžete vzít do divadla nebo na nějaký party, ale do společnosti jako takové vysoké společnosti, vždycky tam je dress code, jehlový podpatek. Ano. Ale zároveň potom pro běžný užití obuvy pak je lepší nějaký ten širší, jdou samozřejmě boty typu koně, takže tam je široký nižší podpatek, takový mohutnější a ještě doznívají jsou takové, jakoby, že ty kačenky a to je takový ten nízoučkej podpatek, který je široký a jde nám do úzka, takže to je taky taková záležitost, která zase je trošičku nadčasová, vrátila se nám a tak trošku nám těma trendama bude proplouvat chvilku.
1: No ještě velice krátce kabelky, které dnes začneme a asi příští týden dokončíme.
2: Kabelky jsou minimalistické, jsou hlavně o tom, že jsou v těch podzimních tónech, jsou kožené a buď jsou velké, nebo jsou i malé. Ideálně, pokud máte ve stejném stylu, jak velkou, tak malou, protože tu malou můžete vložit do té velké, chvilku si ponosit, ale vlastně zároveň to vypadá krásně, když třeba to dáte malou kabelku i na crossbody, tu velkou máte v ruce, jenom místo nějaké papírové tašky nebo místo igelitky. A zároveň potom zase ta protilehlá váha tady těch minimalistických kabelek jsou zdobné kabelky a můžou být designové, můžou být kostkované, můžou být vyšívané s květinovým vzorem. Tam už zase záleží na tom, co nás baví, ale je to ta záležitost té sezóny, kdy ta nadčasovost potom se jakoby smívá. Ale zase je to krásný doplněk, kdy ta kabelka je šperkem. Takže pokud máte možnost si pořídit jednu takovouhle kabelku v této sezóně, tak neváhejte a hurá do ní.
1: Říká Jitka Šedová, se kterou se na kabelky, ale i na boty, jak je kombinovat, jak je nosit, kam je vynést, zaměříme i za týden. Těším se. Měj se hezky, Jitko, děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.

0: A na dnešní díl s expertem na etiketu Danielem Šmídem jsem se obzvlášť těšila. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky
0: protože já. My si dnes pochutnáme.
1: Ano, budu se těšit na
0: budeme
1: dnešní
0: menu. Budeme si povídat
1: menu.
0: Ano, o tom, co jíst, jak si počínat, když si s některým jídlem, které se nám objeví na talíři, nevíme rady. Nejprve tedy otázka, která se objevuje velice často. Co můžeme jíst ve společnosti rukama?
1: Obvykle u stolu jíme rukama to, co na první pohled je tak malé nebo tak obtížné k napíchnutí nebo rozříznutí příborem. Takže konkrétně malé ovoce, oříšky, ulomená sousta pečiva. Můžeme pomocí rukou vkládat do úst u stolu třeba malé kousky zeleniny, takzvané krudité, které namočíme třeba do nějaké omáčky. To jsou věci, tedy malé o významu, co se objemu týče. A zároveň spousta lidí je přesvědčena o tom, že třeba může jíst pomocí prstů kuře nebo drůbež obecně. Drůbež vždy jeste příborem. Nikdy nejeste rukama, protože to nebude nikdy vypadat dobře. Už od dob středověku není přijatelné, abychom okusovali kosti. Objednávejte si jenom to, co umíte jíst a to, co víte, jak jíst správně.
0: Mm-hmm. Co se týká pici, tam víme, že ta by se měla také jíst ve společnosti nebo v restauraci příborem. Ano. Dostávám se k domácí etiketě. Co doma s picou?
1: Doma by nemělo být extra odlišné od toho, jak to máme dělat venku, protože potom se nám to bude plést, nebudeme to mít natrénováno. Umožněte třeba malým dětem si pizzu vzít po kouscích a ukusovat, pokud je to pizza, která půjde jíst po kouscích, ale sami jim ukazujte, že pizzu jíme příborem. Pizzu v Itálii každopádně jeste rukou.
0: Takže Itálie je Itálie.
1: Itálie.
0: Dobře. No, jak si počínáte v čínské restauraci, pokud nám přinesou hulky a nic jiného?
1: No, pokud je to tak a donesou vám jenom hulky a nejsou na dohled příbory a vy hulky neovládáte, tak potom si vyžádejte příbor. Jsme přece jenom v Evropě a i Asiaté, kteří vědí, že to moc nezvládáme, moc to neumíme, tak mají připravené příbory.
0: Jak jíst mušle a krevety? Jezdíme do zahraničí, ale i tady u nás jsou teď dost často večery, kdy mají exotická jídla a podobně. Poraďte.
1: Mušle sami o sobě, pokud to jsou ty malé mušle, tak je vlastně pomocí jedné z těch skořápek vyndáváme a jíme vlastně tou skořápkou. Co se týče velikých mušlí, tak tam je vlastně vléváme polité citronovou šťávou už do úst, přímo zase teda z mušle. Co se krevet týče, tak úprava krevet a velikost krevet je nejrůznější. Jde-li o krevetový koktejl, který já osobně považuji za velmi chutný, tak ten jíme pochopitelně vidličkou, samostatnou vidličkou v dominantní ruce. Jde-li o krevety, které jsou podané jako loupané, třeba na salátu krevetovém, tak zase vidličkou. Ty veliké tygří krevety, které musíme vyloupnout, tak tam můžeme použít ruce a toho koríše zlomit. A zároveň už potom ten zbytek bychom měli napíchnout vidličkou nebo z toho krunýře vytáhnout vidličkou ten kus, ten sval, který chceme pozřít.
0: Ano, v tomto případě asi by bylo dobré, aby nám byla nabídnuta voda, nějaký šálek s vodou, ano, ve které ano. Si můžeme ty ruce potom ošetřit.
1: Bývá to obvykle. Na druhou stranu setkal jsem se i s restaurací, které vám naservírují i zástěru, aby to, ta šťáva mohla opustit ten prostor toho talíře. Nedovedu si představit jíst v zástěře, takže já bych se osobně tomu vyhnul a objednal si jiné jídlo.
0: Dobře, Daniel Šmíd nám dnes radil, jak si počínat, pokud se dostavíme do restaurace a dostaneme mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. My za to mnohokrát děkujeme a těšíme se za týden. Nashledanou.
1: Děkuji mockrát také. Naslyšenou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Zelený klenot Atlantiku nám dnes v cestovatelském magazínu představí náš host, novinářka Pavla Apostolaky, kterou vítám. Šarmu, dobrý den.
2: Krásný den.
1: Třetí díl seriálu a vy jste se na něj určitě, Pavlo, velmi těšila. Vidím to na vašem úsměvu. Madeira.
2: Ano, Madeira, protože je to ostrov věčného jara, říká se mu také ostrov věčného mládí a já jsem tam strávila neskutečný, krásný týden.
1: Proč navštívit Madeiru z vašeho pohledu?
2: Protože je to ostrov, kde je toho strašně moc k vidění, k ochutnání a také je to ostrov, kde žijí velmi pozitivní a příjemní lidé. Posluchačky určitě budou zajímat květiny, kterých tam roste strašné množství. Zrovna tak ty květiny se dají zakoupit na trzích, hlavně tedy na trhu ve Funchalu, v hlavním městě. A také se tam dají zakoupit různé sazaničky, jenže potíž je v tom, že je to subtropické pásmo a tak asi zřejmě budete muset doma mít skleník, aby vám tyhle rostlinky v Čechách vykvetly.
1: No ale já si myslím, že tohle to už ženy krásně dovedou a poslouchají nás i muži. Pozor, co byste doporučila mužům?
2: Mužům bych určitě doporučila víno madeirské, které je vynikající. Tam se vyrábí i v té sladké variantě jako desertní víno. Potom je tam spousta výborných likérů, ty jsou bylinkové nebo se dělají z různých druhů koření. A já osobně jsem si oblíbila nápoj zvaný ponča, což je směs bílého rumu, citronové šťávy, medu a cukru.
1: Dovedli bychom si ho udělat i tady doma u nás?
2: Ano, ale nebude to chutnat tak jako na Madeiře.
1: Madeira je Madeira. Která místa máte nejradši na Madeiře?
2: Mně se velmi líbil Funchal, hlavní město, protože se vlastně rozkládá i na svazích. Obyvatelé tam bydlí až do výšky 1200 metrů nad mořem. A pomocí lanovky se dá dojet do těch horních částí, do čtvrti zvané Monte, která je trochu spojená i s našimi dějinami, protože v místním kostele je pohřben poslední rakouský císař Karel I. Habsburský, který mimo jiné také sídlil v Brandýse nad Labem. A pak se mi strašně líbila vlastně i cesta jeepem, protože jsme projeli severní pobřeží, kde je spousta eukalyptových lesů. Jsou tam také přírodní lávové bazénky, ve kterých se lze vykoupat přímo v Atlantiku a samozřejmě jsou tam i vinice. Ta nejlepší sezóna, kdy se tam chytne to nejlepší počasí, je zhruba od konce dubna do konce listopadu. Protože tím, že Madeira je v Atlantiku a je tam takové mikroklima, počasí se tam velmi mění. Ve Funchalu můžete mít 24 stupňů sluníčko, ten je na jihu, ale jakmile vyjedete do hor, tak se výrazně ochladí, přijdou třeba nějaké přehánky a je potřeba s touto eventualitou počítat i co se týká oblečení.
1: Tak to byla Pavla Apostolaky, novinářka, která nás dnes vzala na Madeiru, ostrov věčného mládí. Příště nás čeká Švýcarsko.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A přede mnou už leží knížka Odvaha, kterou jsem slíbila poslat za hlas do naší ankety, tak komu ji věnujeme? Na naši adresu sarm@rozhlas.cz přišel hlas pro Lucii Výbornou, poslala ho Monika Hrubá, která také zdraví celou redakci rozhlasu. My za to děkujeme a posíláme vám, Moniko, knížku Odvaha, kterou jsem slíbila minulý týden. A tu další knížku věnujeme opět za týden, kdy se na vás těší Lada Klokočníková. No a loučím se s tradičním přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se pěkně.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Je 12 hodin. Výstavba bytů v Hradeckém kraji v pololetí rekordně stoupla. Jičín nechal odstranit dvě černé stavby. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. Zůstane polojasno s teplotami 19 až 22 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí meziročně vzrostla o 103% na rekordních 1440 zahájených bytů oproti 710 loni. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za výrazným nárůstem se projevilo letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové. Pracovníci stavebního úřadu v Jičíně odhalili při kontrolách dvě nepovolené stavby. Technické služby už obě zbouraly. Náklady zaplatilo město, ale po majitelích je bude následně vymáhat soudní exekutor.
3: Prvním objektem byla zděná budova na břehu rybníka v Ostružně, která roky stála bez povolení. Stavební úřad nařídil její odstranění. Majitel se bránil. Proti rozhodnutí soudu se odvolával. Nakonec nejvyšší správní soud rozhodl o odstranění. Druhým případem bylo oplocení v podhradí, které nebylo oprávněné. Stavební úřad ho odhalil na základě podnětu městesu. Ani v tomto případě majitel potřebné povolení neměl ani dodatečně nezískal. Stavba se odstranila za účast soudního exekutora a policie z Jičínska. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce loni v prosinci. Sport. České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny ze Srbska. V přípravě těsně před turnajem Češky se Srbkami dvakrát prohrály. Smečařka Magdalena Bukovská vyjmenovává silné stránky nejbližšího soupeře.
4: Tam prostě jedna z nejlepších úček, jsou tam skvělý smečařky, mají skvělou nahrávačku, všude mají silný hráčky, ale my jsme opravdu tým, který neskutečně roste s každým zápasem, hráli jsme proti ním, takže nějaký silný stránky, slabý stránky jsme jim našli a pokusíme se to zvládnout nějak.
1: Počasí.
2: Neděle zůstane jasná až polojasná, přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Zafouká mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam bez zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne, je předposlední srpnová neděle, máme 23.8. a dnes slaví svůj svátek Sandra. Všem Sandrám přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu přeje Marek Šinkora.

0: ain't gonna have landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker sesadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
6: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
5: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: 12 minut po 12. hodině startují Písničky od srdce, o které si můžete napsat nebo přímo zavolat do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Napsat si můžete například na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář a pokud nejste zrovna na internetu, můžete nám samozřejmě poslat i SMS zprávu na číslo 91104. Tady je ale nutné do zprávy napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím nepoužívejte žádné háčky, čárky ani žádnou diakritiku. Nebo nám také můžete přímo zavolat na číslo 726 46 46 46. S první písemnou žádostí přišel pan Petr, který by si přál zahrát písničku pro svou milovanou a skvělou báječnou sestru paní Kateřinu Fajfrovou z Teplic nad Metují a také pro svého báječného kamaráda Dana Otu z Jilemnice.

0: ke dnu stoupá.
1: Marek Ztracený byla vaše první volba pro písničku Od srdce a jakou další písničku budeme hrát, nám řekne za malou chvíli už posluchačka Květa. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny posluchače a písničku jsem vybrala pro naši dlouholetou kamarádku Irenku Joudalovou z Hlánova, která slaví dneska narozeniny. Milá Irenko, chceme ti popřát všecko dobré, no hlavně to zdravíčko, to potřebuješ nejvíc, no a i nějaký to štěstíčko, lásku a pohodičku. To ti přeje Jenda a Květa.
1: Tak děkujeme za zavolání. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

7 minut před půl jednou zahrála Poetika v Českém rozhlase Hradec Králové. No a pokračují naše písničky od srdce. O další písničku si napsala paní Sylvie z Prahy. Dneska mají svátek Sandry a tak jsem si vzpomněla na německou zpěvačku Sandru, hvězdu 80. a 90. let, která letos 6. prosince vystoupí v pražském fóru Karlín. Prosím teda zahrát písničku od této německé zpěvačky.

0: Všem Sandrám k dnešnímu svátku právě zpívá německá zpěvačka Sandra. No a jakou další písničku si teďka zahrajeme, nám prozradí posluchačka Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěla pozdravit všechny kamarády, kamarádky v Novém Městě nad Mezlí a do Jaroměře Alenku, bývalou zdravotní sestřičku, a moji dceru a jejího manžela.
0: Dobře, děkujeme za zavolání a posíláme písničku. Pěkné odpoledne.
1: Mám taky, děkuji.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.

Je 12.34, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pokračují nám písničky od srdce. SMS zpráva dorazila od pana Petra, který by si přál zahrát písničku paní Marcele Věřišové z Dobrušky, která v úterý oslavila své 60. narozeniny. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí a moře lásky.

Kapela Argema a jejich Jarošovský pivovar, to byla vaše písnička od srdce, kterou jste si tady nechali zahrát. Tentokrát pošleme písničku paní Janě Duškové z Chocně, která dnes slaví své 84. narozeniny. Chceme jí poděkovat za její lásku a péči a popřát jí do dalších let jenom to dobré, hlavně štěstí, zdraví a stálý úsměv na tváři. Krásné narozeniny přejí děti Andrea, Jaroslav a Martin a také vnoučata Sandra, Blanka, Alex a Markétka. Thank you.

0: Je 12.42 v Českém rozhlase Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. Dovolala se paní Zdenka, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak komu a jakou písničku budeme hrát, paní Zdenko?
1: Chtěla bych dát zahrát svýmu vnukovi Vojtíkovi Sajdlovýmu ze Stěžírek. Má dneska 16. narozeniny, tak mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, málo gólu a se mu všechno daří.
0: Tak děkujeme za zavolání, pěkné odpoledne.
1: Taky pěkné odpoledne. Nashledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

10 minut před 13. hodinou posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, díky, že jste s námi. O další písničku od srdce si napsala paní Milena, která by chtěla popřát všem Sandrám k dnešnímu svátku a také by chtěla zahrát písničku pro všechny milovníky čápů.

6 minut před 13. hodinou, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, toto byl Divokej Bill a jeho Čmelák. Po 13. hodině se opět můžete těšit na oblíbený pořad Zámecké léto. S Františkem Kinským dnes vyrazíme na zámek Lnáře do jižních Čech, který před 90 lety koupila rodina Vaníčkova.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Úrazu na horách přibylo, záchranáři často ošetřují cyklisty. Opravy Hradecké mateřské školy Števcova skončily o měsíc dřív. Páté kolo fotbalové šance ligy pokračuje dnes dvěma zápasy. A neděle zůstane polojasná s teplotami nejvýš 22 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Horská služba eviduje letos v létě víc úrazů než loni. Od 1. července do 17. srpna ošetřili horští záchranáři 1400 lidí. To je o 300 víc než za stejné období loni. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky. To znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
1: V Hradci Králové skončily letní opravy mateřské školy Števcova. Dělníci tam s měsíčním předstihem dokončili obnovu chodníků a zámkové dlažby. Za jediný týden opravili taky plochou střechu a položili novou hydroizolaci. Práce vyšly na zhruba 1,25 milionu korun. Technické služby letos do prázdninových oprav školských zařízení investují okolo 20 milionů korun. Veškeré stavební práce mají být hotové před začátkem nového školy. Roku. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21, za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
1: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Sport. Fotbalisté Teplic zabojují v pátém kole šance ligy se Zbrojovkou Brno o třetí výhru. Díky ní by se budově dotáhli na třetí Liberec. Utkání začne v 17 hodin. O 3 hodiny později nastoupí Pardubice proti Olomouci. Duel hradeckých otroků z Plzní byl kvůli účasti v konferenční lize odložený. Počasí. Neděle zůstane jasná až polojasná, přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 12 do 15 stupňů. Zafouká jen mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Komplikace teď čekejte v Kladské ulici v Náchodě, kde se srazila 3 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a policie tam řídí dopravu. Místem nehody se projíždí kyvadlově. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme

obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční. A tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom byl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a

0: Všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
0: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Týdenní uzavírka podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové zítra skončí. Kůrovec napáchá letos v lesích stejné škody jako loni, odhadují lesníci. Novým koučem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč a dnešek zůstane polojasný s teplotami do 22 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Frekventovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se od zítřka po týdenní uzavírce opět otevře pěším a cyklistům. Dělníci v něm dokončují montáž sádrokartonových konstrukcí a opravy schodišť. Navazující stavební práce si v polovině září vyžádají ještě jednu krátkou uzavírku kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Práce vyjdou zhruba na 34 milionů korun. Třetinu nákladů by mohla pokrýt evropská dotace. V Úpici Radči na Trutnovsku dělníci budují nový biokoridor. Jeho součástí bude kromě stovek stromů a zhruba 2500 keřů, taky 11 tůní. Ty bagry právě hloubí. Jejich význam vysvětluje nezávislý místostarosta města Martin Kořízek.
2: Od těchto tůní si slibujeme to zadržení vody v krajině, to je klíčový. Samozřejmě to jsou navázané jak rostlinstvo, tak živočistvo a i to má vliv na mikroklima, což znamená na vlhčí prostředí, které je schopno se lépe vyrovnávat s klimatickými rozdíly, které bohužel nastávají a budou zřejmě čím dál větší.
0: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půl.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
0: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Sport. Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu v pátek odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky. Západočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě. Počasí. Neděle zůstane jasná až polojasná, přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Zafouká mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové si dejte pozor na Ulrichově náměstí. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Hasiči teď následky nehody odklízejí, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné nedělní odpoledne, jsou 4 minuty po 14. hodině a stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. U mikrofonu bude pro vás dnes celé odpoledne Marek Šinkora. V této hodině si společně popovídáme o zmrzlině. Uslyšíte rozhovor s vítězem ceny Anděl mezi zdravotníky, paní Jarmilou Korčákovou. Vyrazíme také za svatým Bartolomějem do Krkonoš a chybět samozřejmě nebude ani parádní muzika. Ještě jednou pěkné odpoledne a příjemný poslech do celých východních Čech.

Zvonky štěstí 11 minut po 14. hodině zazněly v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Když jsem dneska dopoledne mířil do studia, tak jsem cestou v Hradci Králové potkal hned 3 stánky se zmrzlinou. Jak moc velcí milovníci zmrzliny jste vy? Nedalo mi to, a tak jsem se podíval na internet. A představte si, že podle průzkumu sní průměrný Čech ročně 4 až 5,5 kg zmrzliny. Mezi ty nejoblíbenější příchutě patří vanilková a čokoládová. Já jsem byl teďka v týdnu na svatbě a v těchto vedrech, které nás sužovaly po celou dobu letošního léta, si myslím, že opravdu ta zmrzlina je v mnoha ohledech lepší než leckteré cukroví. Měli tam spoustu druhů zmrzliny, ale já možná trošku vybočuju z řady. Moje nejoblíbenější nejsou vanilková a čokoládová, ale já dávám přednost třeba takové citronové, jahodové, ale čas od času si dám rád i stračatelu. Tak pokud se vám teďka udělal chuť, venku je hezky, tak můžete vyrazit třeba na nějakou dobrou zmrzlinu.

0: 16 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Krásné odpoledne. Bartolomějské léto, to je střídání horkých dnů s bouřkami a ochlazením. Ve starých pranostikách se tak označoval přelom mezi létem a podzimem. Jeden z posledních prázdninových výletů, tentokrát za svatým Bartolomějem, patronem koželuhů a vinařů, začneme v Krkonoších na Benecku.
1: Když o takzvaném bartolomějském létě přijedete do Vysokého nad Jizerou nebo na Benecko, modrá nebe, hnědá kopců a rudá jeřábů, to je krásná kombinace. S Mirkou Chaloupskou jsme na Benecku.
2: Na Benecku je celá řada jeřábů směrem na Levínek, ale bývalo tady daleko víc jedlých jeřabin. Ale v Krkonoších dodnes panuje, že když se pálí jeřabinové dřevo, listí, větve, tak se vyvolávají duchové.
1: A jeden krásný starý zvyk se udržuje. Jeřabinové věnce na dveřích a ve štítech chalup na svátek svatého Bartoloměje 24. srpna. Ale pojďme do Pasek nad Jizerou, kde stojí nejinak než roztomilá novodobá světcová socha, jak se patří s nožem a knihou. Vypadá trošku jako od Otto Gutfreunda. Svatý Bartoloměj léta páně 1981. Vedle kousíček jenom pěšinou chalupa Bartolomka, kterou zdědila paní Eva Vondrová.
3: Měl tady chalupu pan Bartoloměj Soukup, obrovský chlap, a v hlavě mýho táty se zrodil ten nápad, že si postaví svatýho Bartoloměje jako patrona té chalupy. A objevil člověka drobné sochařské a kamenické práce. Takže pak Bartoloměj jel vlakem do Roketnice a potom se z Roketnice z nádraží stěhoval sem do Pasek.
1: A s historikem Miroslavem Coganem od moderní památky hluboko do historie. Kostelík svatého Bartoloměje na Bradech. Kamená zeď, viniční terasy.
4: Bartoloměj se váže jako vinařský patron k té vinohradnické minulosti této lokality a v interiéru raně gotického kostela bohatý rozvilinový dekor s motivy bobulí a taky hrosnového vína.
1: Ten kosteliček jakoby korunuje ty viniční terasy.
4: Taky svátek Bartoloměje je přelomem klimatickým, kdy se léto mění v podzim, kdy se zahajují finální práce na vinohradech a to je sběr úrody.
1: No a o tomto víkendu na Bradech bartolomějské posvícení a dnes v kostele v 15 hodin tradiční poutní mše pořádaná farností Jičín. A nezapomeňme ani na slavnou bartolomějskou pouť na Betce. Z Krkonoš a pod Krkonoší Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Včera večer se předávaly v Náchodě ceny Anděl mezi zdravotníky. Hlavním cílem soutěže je veřejně poděkovat a ocenit obětavou práci pracovníků ve zdravotnictví napříč všemi obory. No a já už tady mám na telefonu vítězku letošního ročníku paní Jarmilu Korčákovou. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeju.
0: Paní Korčáková, moc vám gratulujeme k tomuto krásnému ocenění. Naším posluchačům prozradím, že jste všeobecná zdravotní sestra z nemocnice ve Vyškově. Pro začátek bych se vás chtěl zeptat, jak probíhá takový běžný den zdravotní sestry, která je vlastně dle ocenění úplně nejlepší ve svém oboru v České republice.
1: No nevím, jestli jsem úplně nejlepší, ale protože jsem už 10 let v důchodu, tak pracuji jako zástupová sestra, to znamená, že nejsem v práci každý den, ale jenom když mě potřebují. Takže můj pracovní den, když vím, že půjdu do práce, začíná ve 3:45 ráno, nasnídat, vyvenčit psa, jít do práce a tam prostě podle toho, na jaké jsem ambulanci nebo na jakém oddělení, tak podle toho se musím zařídit, nachystat si věci do ambulance. A opak prostě podle toho, co kde dělám. Já tím, že jsem zástupová sestra, tak pracuji na všech možných ambulancích, které ve Vyškovské nemocnici máme.
0: Mm-hmm. A přihlásila jste se do soutěže sama, nebo vás tam přihlásil někdo jiný?
1: Ne, mě by to ani nenapadlo, ale přihlásila mě do soutěže naše hlavní sestra, paní magistra Moravová.
0: A jak probíhalo soustředění s ostatními soutěžícími?
1: My jsme měli soustředění v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou, asi 3denní, kde jsme se vlastně seznámili a bylo to úplně skvělé. Byly tam rozhovory, focení pro kalendář, představení večer, hudební představení, divadlo. Strašně jsme si to užili.
0: Tak to je dobře. Jak probíhala vaše příprava na včerejší závěrečný gala večer?
1: No, příprava byla... Jako všeobecně jsme od rána nacvičovali choreografii, nástupy, odpovědi na otázky a prostě nacvičovali jsme všechno, co budeme večer potřebovat, takže to bylo takové trochu hektické.
0: Ale zvládla jste to s bravurou, očividně. Brala jste ostatní soutěžící jako kolegy nebo spíš jako potenciální soupeře?
1: Ne, já musím říct, že už tam ve Studánce jsme zjistili, že jsme úplně skvělá parta lidí. Strašně jsme si sedli, všichni jsme byli kamaráčtí, pomáhali jsme si a zůstaneme ve spojení i po skončení soutěže. Myslím, že všichni měli radost z toho, že někdo vyhrál a nikdo nebyl naštvaný nebo nešťastný. Bylo to prostě opravdu parta úplně skvělých lidí.
0: Tak by to asi mělo být. No a jak jste vlastně prožívala vítězství? Čekala jste ho třeba trošku, anebo to pro vás bylo velké překvapení?
1: No, vítězství jsem rozhodně nečekala, bylo to pro mě obrovské překvapení. Včera jsem to nějak neprožívala moc, protože mi to začalo asi docházet až dneska, takže dneska od rána slzím, protože mě strašně dojímají ty spousty gratulací a reakcí na sociálních sítích, že dneska teprve si uvědomuju, že jsem se vlastně stala vítězem této soutěže.
0: Ještě jednou vám moc gratulujeme. To byla paní Jarmila Korčáková, vítězka ceny Anděl mezi zdravotníky. Děkujeme a pěkné odpoledne.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: si to sama.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. She's crazy like a fool.

Bonnie M a Daddy Cool zazněly 14 minut před 15. hodinou v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes od 17 hodin proběhne v Jiráskových sadech v Hradci Králové předposlední letní promenádní koncert. U soutoku Labe a Orlice dnes vystoupí dechový orchestr východočeské energetiky s dirigentem Vladimírem Kotkem. Poslední letní promenádní koncert pak proběhne příští neděli od 16 hodin opět v Jiráskových sadech.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Čína se dál snaží proniknout do českého kyberprostoru. Obyvatelé Hradce Králové můžou do konce září anonymně hodnotit bezpečnostní situaci ve městě. Fotbalisti plzeňské Viktorie mají nového trenéra. A noc bude polojasná s ojedinělými mlhami a teplotami jenom do 9 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám přeje Alena Brantová. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla ministerstvo zahraničí hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Mateřská škola v Dobrém na Rychnovsku bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé obce v těchto dnech vybrali jejího dodavatele. Součástí elektrárny o výkonu 20 kW má být také bateriové úložiště a nabíječka pro elektromobily.
3: Celý projekt vyjde obec Dobré na zhruba 874 tisíc korun. Ušetřit chce hlavně za energie, které spotřebuje například školní kuchyně. Vedení Dobrého chce přebytky elektřiny v budoucnu využívat také v dalších obecních budovách. Fotovoltaické panely už má například na nové budově školy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Hradce Králové se můžou zapojit do průzkumu bezpečnosti ve městě. Radnice spustila anonymní dotazník, ve kterém zjišťuje, jak lidé vnímají bezpečnost v různých částech a jak hodnotí preventivní opatření. Dostupný je do 30. září na webových stránkách města a jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Získané odpovědi pomůžou radnici při vyhodnocení práce asistentů prevence kriminality i při plánování další strategie preventivních opatření. Sport. Radoslav Kováč se stal novým trenérem plzeňské Viktorie. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. 46-letý Kováč podepsal se Západu Čechy smlouvu do konce sezóny s opcí a na lavičce nahradil v pátek odvolaného Martina Hiského. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, ojedinělé se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, v Broumovském výběžku až na 3, na horách na 5 až 2 stupně. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné odpoledne, je předposlední srpnová neděle, máme 23. srpna a dnes slaví svůj svátek Sandra. Všem Sandrám přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. V této hodině se opět vydáme do Safari parku ve Dvoře Králové a také do Neratova. V seriálu Hradecké minuty vás dnes vezmeme do lázní Bělovez, kam s oblibou jezdil i jeden slavný český herec. Pomalu se nám také blíží nový školní rok, tak se společně podíváme, kolik prvňáčků míří letos do škol a popovídáme si také o letních kinech. Ještě jednou krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Marek Šinkora.

11 minut po 15. hodině jste slyšeli kapelu Katapult v Českém rozhlase Hradec Králové. Už jenom pár dní zbývá do konce letních prázdnin. Ve školním roce 2026-27 by mělo do prvních tříd nastoupit zhruba 1 500 000 dětí, což je zhruba o 1 400 méně než v loňském roce. Přímo do hradeckých škol by mělo nastoupit zhruba 1 000 prvňáčků, což je podobný počet jako v loňském roce. Naopak mateřské školy v Hradci Králové evidují téměř o 100 dětí méně, než tomu bylo loni. Nevím jak vy, ale já mám nástup do první třídy spojený s velkým papírovým kornoutem sladkostí, který jsem dostal v první školní den. Dřív to bylo celkem běžné, ale dnes si myslím, že prvňáčci dostávají spíš jiné věci než kornout plný sladkostí. A jak to máte vy? Dáte svým dětem nebo vnoučatům kornout plný sladkostí a nebo jim spíše koupíte nový batoh, penál, který se také určitě bude hodit?

0: Pořádný nával léta nám teď předal Enrique Iglesias a jeho písnička Be With You. Do konce prázdnin nám zbývá posledních 8 dní a o prázdninách je vyhledávaným cílem Neratov v Orlických horách. Farář Josef Suchár tam vybudoval jedinečné poutní místo a také chráněné dílny, ve kterých dává šanci lidem v návratu do života. V Neratově je křížová cesta i netradiční skleněná střecha kostela. Karel Sladký natáčel o výjimečnosti tohoto místa v Královéhradeckém kraji.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme. A je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý. Proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, té radosti mohli odníst domů.
0: V Neratově v Orlických horách natáčel Karel Sladký.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dvě minuty před půl čtvrtou stále ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Dnešní zastavení v Safari parku Dvůr Králové začneme otázkou. Znáte nejmenší primáty na světě? Maky trpasličí mezi ně určitě patří a každé narozené mládě představuje velký úspěch. Ze zoologických zahrad totiž mizí a v kontinentální Evropě se makyové trpasličí množí pouze ve Dvoře Králové nad Labem. Odborníci se obávají, že pokud zmizí ze zoologických zahrad, mohou zmizet docela. Doma na Madagaskaru jim totiž kritickou rychlostí ubývá přirozené prostředí. Malou poloopičku s velkýma očima, která v dospělosti váží maximálně 100 gramů, vám teď představí kolegyně Dana Voňková a zkušený chovatel Miroslav Pochylý.
1: Představuji vám primáta, který jako primát vůbec nevypadá, spíš jako nějaká veverka s myškou dohromady. Je to poloupice a patří mezi lemury. Je to endemit Madagaskaru.
2: Ano. A je strašně malinkatá.
1: Dospělý má 10 až 13 cm plus ocas může mít až 15 cm a váží 70 až 100 gramů.
2: Úžasný tvor.
1: Je to noční zvíře, což poznáme podle těch obrovských očí. Obývá patra stromový, hodně zarostlý a spíš tak v tom středu. Tam si staví takový jednoduchý hnízda nebo obsazuje dutiny stromů. Vždycky zvlášť žijí samice, přes den spěj pohromadě a zvlášť samci.
2: U koho jsou ta mrňata? U mámy?
1: Březost je 2 měsíce asi. V podstatě má 2 páry kojících bradavek, jedny prsní a jedny břišní.
2: Příroda to dobře zařídila a pořád se vrtí, tahle ta opička.
1: No, mají krátké nohy a jsou strašně rychlí a pohybliví a dokážou skok až 3 metry dlouhý. Tady máme 5 kousků a jsou to všechno už tady narození zvířata. Od jednoho páru. Je tam dominantní samice, která to tam řídí. Ta si sama vybírá samečka. V zajetí vždycky má mládě jenom ta dominantní samice.
2: A to mládě se vám vejde do dlaně?
1: Já nemůžu takhle pustit, protože to by okamžitě bylo fuč. Další zajímavost je ještě ta, že období sucha přespávají zimním spánkem. Ale přes ty deště, když je hojnost potravy a všechno, tak si udělají zásoby. A ty tukové zásoby se jim ukládají do kořene toho ocasu.
2: Takže tam má takovou bouličku maličkou.
1: Takovou bouličku, prostě z toho tráví. Já ho dám zpátky.
2: No tady se to hemží, když otevřete tu kouzelnou skříň. Takže čím se živí?
1: Je to všežravec, ale upřednostňuje hmyz. Loví pavouky, housenky, strašilky. Dají si i ovoce, měkký, listy, květy. Ale základ je hmyz.
0: Maky trpasličí je velmi zajímavý primát a určitě se k němu budeme ještě vracet. Zatím vám nabízíme aspoň pěkné fotografie Simony Jiříčkové.

0: Je 15.38 a v Českém rozhlase Hradec Králové pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíčková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Už po několikáté se budeme věnovat lázním, které měly obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Dnes nás čeká cesta na Náchodsko.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Hradecké minuty vás dnes zavedou na nedalekých lázní Bělovez, které svojí zajímavou historií, ale hlavně dostupnou vzdáleností a výborným železničním autobusovým spojením v době první republiky zvali hradečáky a jejich rodiny k návštěvě tohoto lázeňského místa. Přispívala k tomu výborná poloha, klimatické podmínky, sportovní a kulturní vyžití nebo možnosti výletů do okolí i vzdálenějších míst. Lázeňská sezóna probíhala v meziválečném období od 1. května do 30. září a lázně Bělovez se postupně staly vyhlasným centrem léčby, pohybového aparátu, oběhového ústrojí nebo ženských nemocí. Hosté a pacienti měli k dispozici lázně rašeliné, uhličité a parní lázně nebo využívali fyzioterapii. Lázeňský areál s kolonádou, takzvanými velkými a malými lázněmi, prosperoval a ve 30. letech zaznamenal vrchol popularity. Navštěvovali ho v té době známé osobnosti československého, společenského a kulturního života, z nich nejznámější byl herec a komik Vlasta Burian. Místo bylo proslulé především svými kyselkami, například přírodní uhličitou kyselkou Ida nebo železitou kyselkou Jakub. Kyselky si záhy získaly u veřejnosti velkou oblibu a jak uvádí dobový reklamní slogan, tak vida tu svěžest dává Ida. Počátkem 30. let pak byla postavena nová stáčírna a export kyselek dosahoval dokonce až 70 tisíc lahví ročně. Ve 30. letech začala také promyšlená propagace místa. Dokonce byl natočen propagační film o provozu bělovezských lázní, tiskly se nové reklamní tiskoviny a do oběhu se dostaly i reklamní předměty s logem Idy. A co možná nevíte, že dobové reklamní inzeráty byly velmi nápadité. Hospodyňky, jistě chcete míti doma spokojené tváře a svoje kuchařské výrobky co nejlepší. Mějte proto vždy na stole přírodní uhličitou kyselku Idu, kterou lze píti ke každému jídlu. Zasílá zpráva lázní v Bělovci u Náchoda, objednává mi váš obchodník. A příště pozdraví z lázní.
1: Hradecké minuty.

0: Po roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.

Tak dnes po 16. hodině nás čeká zábavný vzpomínkový pořad Hvězdné návraty. Dnešní díl s Patrikem Rozehnalem se bude točit kolem pohřbu. Představte si, že i na nich bývá občas veselo a s humorem se vzpomíná na zesnulé. Uslyšíte to v mnoha ukázkách z filmů a rozhlasových pořadů, ale také v osobních vzpomínkách známých osobností.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výstavba bytů v našem kraji v pololetí rekordně stoupla. Infocentrum v Lánově se přestěhuje do nových prostor v centru obce. Páté kolo fotbalové šance ligy pokračuje dnes dvěma zápasy a noc bude polojasná a studená. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí meziročně vzrostla o 103% na rekordních 1440 zahájených bytů oproti 710 loni. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za výrazným nárůstem se projevilo letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové. V Lánově u Vrchlabí začalo stěhování turistického informačního centra do nových prostor. Od podzimu bude mít zázemí v nově opraveném objektu Stodola. Nezávislá starostka Eliška Rojtová toto místo vítá, protože bude blíž lidem a návštěvníkům. Doteď se do infocentra přicházelo přes kruhový objezd a Rušnou silnici.
2: Přijde nám, že je jako zbytečně daleko od toho centra. Navíc tady ten prostor se k tomu úplně nabízí, je hned vedle autobusáku, takže když sem přijede nějaký turista, který neví, kde tady co je a tak dále, tak udělá 10 kroků až v infocentru.
0: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček a třeba i morčat. U náhrobku jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklova.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy. Sport.
0: Fotbalisté Teplic zabojují v pátém kole šance ligy se Zbrojovkou Brno o třetí výhru. Díky ní by se bodově dotáhli na třetí Liberec. Utkání začne v 17 hodin. O 3 hodiny později nastoupí Pardubice proti Olomouci. Duel hradeckých otroků z Plzní byl kvůli účasti v konferenční lize odložený.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, v Broumovském výběžku až na 3 a na horách naměří jenom 5 až 2 stupně. Zafouká slabý proměnlivý vítr. Zítřek přinese jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 13 až 16. Foukat má slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu sbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbu. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
5: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
6: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
4: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
7: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
5: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela konovatkyně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2500 korun.
5: To je furt moc. Máte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle da do paní tkyně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Jasně, taky dobrý, ne?
8: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór.
7: Ano.
8: Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo.
8: Je.
7: Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tak budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný?
7: No tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš?
8: Mm-hmm.
7: A děda říká, že jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: To
8: až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: Se všude, je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vyjdete tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: za 1700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, ale nebudu to měnit.
7: No tak to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad, co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: Ale to šlo by to, tadyhle mi to podepište, ano. To je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no tak nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Já rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Nebo máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Dajste, dvakrát paní.
5: Prosím.
3: Ať jsme baňaty.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
9: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smuteční průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vy mi, já mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech, bosa, v otevřené rakvi, v karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mě jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaký občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teď říká, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona je tady. A tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce, to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela rakev, tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bude uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Smrtiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem

0: krát ležala na smrtelnej posteli a pokaždé z nej vstala.
1: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
0: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
1: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
0: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
1: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
0: Tak to jsou.
1: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
0: To je to. To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
1: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
0: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
1: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
0: Prepač, já vám nerozumím.
1: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
0: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučne bio strava.
1: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
0: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
1: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
0: Tak ano, ano, já to beriem.
1: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
0: Ano. Miláčik, to jsi ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
1: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
0: Vy si zo mňa robíte srandu.
1: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
0: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
1: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
0: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
1: No a budete platit cash nebo kartou?
0: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
1: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme. Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
0: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Tento víkend je na silnicích tragický. Jičínská radnice nechala odstranit dvě černé stavby. České volejbalistky se hrají večer na mistrovství Evropy v Brně zápas se Srbskem. A zítřek bude polojasný s teplotami do 23 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. O nynějším víkendu na českých silnicích zemřelo už 7 lidí. Jde tak o jeden z letošních nejtragičtějších konců týdne. V sobotu si nehody vyžádaly 5 obětí, dnes už 2. Vyplývá to z informací policie. Potvrzují se tak její statistiky, že letní měsíce jsou na silnicích nejtragičtějším obdobím v roce. Pracovníci stavebního úřadu v Jičíně odhalili při kontrolách dvě nepovolené stavby. Technické služby už obě zbouraly. Náklady zaplatilo město, ale po majitelích je bude následně vymáhat soudní exekutor.
2: Prvním objektem byla zděná budova na břehu rybníka v Ostružně, která roky stála bez povolení. Stavební úřad nařídil její odstranění. Majitel se bránil. Proti rozhodnutí soudu se odvolával. Nakonec nejvyšší správní soud rozhodl o odstranění. Druhým případem bylo oplocení v podhradí, které nebylo oprávněné. Stavební úřad ho odhalil na základě podnětu městysu. Ani v tomto případě majitel potřebné povolení neměl ani dodatečně nezískal. Stavba se odstranila za účasti soudního exekutora a policie. Z Jičínska Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové skončily letní opravy mateřské školy Števcova. Dělníci tam s měsíčním předstihem dokončili obnovu chodníků a zámkové dlažby. Za jediný týden opravili taky plochou střechu a položili novou hydroizolaci. Práce vyšly na zhruba 1,25 milionu korun. Technické služby letos do prázdninových oprav školských zařízení investují okolo 20 milionů korun. Veškeré stavební práce mají být hotové před začátkem nového školního roku.
1: Sport.
0: Český ženský národní tým čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání ve třech dnech. V 19 hodin nastoupí proti papírovým favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
3: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narvaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že je zaskočíme. Si hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem ji zastavit nebo aspoň přibrzdit.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 13 až 16. Foukat má slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině a krásné sluneční odpoledne vám přeje od mikrofonu Marek Šinkora. V této hodině vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové čekají opět odpolední písničky od srdce. Písničku můžete poslat třeba dnešním oslavencům, jmeniny slaví Sandra, no anebo si nechte zahrát klidně jen tak pro sebe, pro dobrou náladu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle a můžete si psát nebo volat o svoji oblíbenou písničku. Napsat nám můžete například na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz. Tady je k dispozici písničkový formulář. Můžete i napsat SMSku na číslo 91104. No a nebo to udělat jako pan Stanislav a zavolat na číslo 726 46 46 46. Pane Stanislave, pěkné odpoledne.
2: Milan Hradec Králové.
1: Tak pane Milane, pardon. Dobrý
2: nic
1: den.
2: Neděje. Dobrý den prajem všetkým posluchačům i vám. Pan moderátor, počúvam vás asi po 7. krát a ľúbite sa mne ako pekný hlas a jasne hovoríte, nedrmolí sa. Vyhovuje mne to.
1: Tak to som rád, ďakujem za pochvalu.
2: Viem, že ste taký nováček. Tak keď sa mieníte živiť rozhlasom, tak vám prajem všetko dobré a nech sa vám darí. A pokračujte tak, jak to robíte teraz.
1: Tak ďakujeme za pochvalu.
2: Mne vyhovujete.
1: Tak to som rád, to mne teší. A jakú zahrajeme písničku a pro koho?
2: Tak písničku tak pre všetkých poslucháčov od Karla Černocha, Štvrté přání, alebo tak nejako to menovalo.
1: Tak jo, posíláme. Pěkné odpoledne. Mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně a děkuji vám za priestor. Do počutia.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch zpíval minutu před čtvrt na šest v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračují písničky od srdce, dovolal se pan Jirka, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, pane Máro, já vás moc zdravím do Hradce Králové. Já bych vás dneska hrozně rád poprosil, Divokej Bill a písnička Malování, a ať to zbytečně je dlouho, neprokecávám, nezakecávám. Já bych si písničku chtěl věnovat mojí rodince a kamarádovi Ondrovi. Tímto chci poděkovat za skvělý víkend, grilovačka se povedla, bylo to prostě perfektní, fenomenální. Sluníčko nakonec na odpoledne i dneska vylezlo, je příjemně, zapršelo nám trošku, zahrádky nám to zalilo, takže spokojenost.
0: Tak to je hlavní, že jste si užili všichni víkend, tak.
1: Přesně.
0: Pěkný podvečer a děkujeme za zavolání.
1: Na shledanou. Krásně, na shledanou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.

se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Je 17.22, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Další písničku od srdce nám vybere pan Roman. Pěkné odpoledne.
1: Přeju vám pěkné odpoledne. Tak tato písnička by byla pro Ivu do Hradce Králové.
0: Dobře, tak posíláme paní Ivě. Pěkné odpoledne.
1: Tak děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Marcel Zmožek dospíval 3 minuty před 17:30 v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračují naše písničky od srdce a další písničku si vybere paní Růženka z Rychnovska. Pěkné odpoledne.
1: Krásný podvečer, zdravím moc vás, Marku, a všechny posluchače. A písničku, co jsem vybrala, tak bych moc ráda poslala a pozdravila Lidušku a jejího přítele Péťu do Jičína, moc milého pána Toníčka a milou Evičku Dolánova. Též zdravím pejskaře Luboše do Dvora Králové, Čeziku a Janu do Trutnova a samozřejmě všechny posluchače, všechny školáky. Školákům přeju krásný zbytek prázdnin.
0: Už jim zbývá jenom týden, vidíte, už se jim to krátí.
1: Zbývá už jenom týden, nic netrvá věčně, jak se říká, Marku, všechno uteče, no a pohodovej celý týden všem posluchačům přeju. Mějte se hezky, posluchačka Růžena z Rychnovska, děkuju mnohokrát.
0: Děkujeme za zavolání, pěkný den, na shledanou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pět minut po půl šesté jste slyšeli Marka Ztraceného. Je to jenom něco málo přes dva týdny, kdy měl Marek obrovský koncert v Praze, kam podle pořadatelů dorazilo údajně přes 70 tisíc diváků. Neuvěřitelné. Vlastně v našem kraji má jenom Hradec Králové víc obyvatel, než dorazilo sem na tento krásný koncert. Marku, klobouk dolů. No a teďka pokračují samozřejmě naše písničky od srdce. Máme tady krásný vzkaz od paní Aleny Stýniště. Marťo, zítra máme další výročí od svatby a já mám velkou radost, že jsi mě v knihovně našel. Teď děkuji za výbornou pooperační péči. Tvoje Alena.

0: Kabát a Houby magický zněly v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové 20 minut před 18. hodinou. Pokračují nám písničky od srdce. Zavolala si také o svou oblíbenou písničku paní Eva. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat a nechat zahrát všem, kteří se podíleli v Červeném kostelci na folklorním festivalu. Je to spoustu starostí a nejen jim dobře uvařit, aby se dobře najedli, dobře to nazvučit, osvětlit, takže to není jenom práce, která je úplně vidět, ale všem bych chtěla poděkovat, bylo to fajn. A vyhrál Mexiko, můj srdeční soubor. Ani jsem nevěděla, že vyhrajou s těmi pány. Muzikanty jsem se chvilku předtím nechala vyfotit, takže mám krásný rozesmátý úsměv.
0: Tak máte památku, to je hezký.
1: Já jim to pošlu, už jsme domluvený, že dostanou fotku a dostanou i pár fotek, které jsou trošku ze zákulisí, kde ten oficiální fotograf úplně všecko nemůže stačit, takže tak.
0: Tak to je dobře. Tak posíláme písničku, děkujeme za zavolání a pěkný večer.
1: Mám taky. Naschledanou.

0: děkuju ti.
1: 15 minut před 18. hodinou napsala o svou oblíbenou písničku od srdce také paní Jana, která by chtěla poděkovat svému báječnému manželovi, že jí je velkou oporou. Tak posíláme písničku.

0: Skupina Holky a písnička Jsi senzační byla jedna z vašich písniček od srdce. No a o další písničku si zavolal pan Vladimír. Pěkné odpoledne.
1: Ne, Vladislav.
0: Vladislav, dobře, pan Vladislav, dobrý den.
1: A dobrý den, a já bych chtěl Denise Královi, která odešla, měli jsme Hradci Královi v tom centru duševního zdraví, moje přítelkyně tam chodí, měli jsme rozloučku v pátek a ona už navždy odešla od tamtu dělat někam jinam. Mhm. Já bych ji chtěl prostě popřát Denise Královi tam na tu její chalupu, kterou teď zdědila, má tam hodně práce a jejímu příteli toho neznám, ale to je jedno, aby nežádlil. Tak ti přeju, ať ti to se daří v novým práci.
0: Tak děkujeme za zavolání. Pěkné odpoledne.
1: Děkuju taky. Naschledanou.
0: Naschledanou.

Po 18. hodině se vydáme na cesty s Leošem Šimánkem. Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem, tak se jmenuje jeho poslední kniha, ve které zavzpomínal na své četné prožité výpravy. Do pětidílné četby na pokračování tuto knihu v roce 2021 zpracoval režisér Pavel Krejčí a čtvrtou část vám už za malý okamžik nabídneme.

Nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Týdenní uzavírka podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové zítra skončí. Vedení Úpice zaplatí za úpravy divadelního sálu necelý 1 000 000 korun. Kůrovec napáchá letos v lesích stejné škody jako loni, odhadují lesníci. A zítřek bude polojasný s teplotami 20 až 23 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Frekventovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se od zítřka po týdenní uzavírce opět otevře pěším a cyklistům. Dělníci v něm dokončují montáž sádrokartonových konstrukcí a opravy schodišť. Navazující stavební práce si v polovině září vyžádají ještě jednu krátkou uzavírku kvůli betonáži podlah. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novými výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Práce vyjdou na zhruba 34 milionů korun. Třetinu nákladů by mohla pokrýt evropská dotace. Město Úpice na Trutnovsku modernizuje sál místního divadla. Využívá k tomu letní divadelní prázdniny. Práce skončí v září. Co se v budově za zhruba 1 000 000 korun změní, popisuje nezávislý starosta Petr Hron.
2: Mění se sedačky, podlaha, vymaloval se, modernizuje se foaje, včetně šaten, takže občan, který přijde do divadla, bude mít daleko lepší komfort, než měl. Ta obnovaná stála asi do 1 000 000 korun, ale myslím si, že každý návštěvník tohle ocení.
0: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože stromy jsou oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
0: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chůřově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 sekund.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměří 13 až 16. Foukat má slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Už za malou chvíli podnikneme další dobrodružství s Leošem Šimánkem a v této hodině se také můžete těšit na zajímavý rozhovor s Pavlou Korytenskou z Muzea východních Čech.

0: Život plný dobrodružství aneb světem křížem krážem, tak se jmenuje poslední ze 27 knih velkého dobrodruha, spisovatele, fotografa, ale hlavně cestovatele Leoše Šimánka, kterého si celý srpen připomínáme a s nímž tak už čtvrtou neděli pomyslně cestujeme po světě. Kam nás dnes s hercem Pavlem Soukupem, který v roce 2021 tuto knihu pro Český rozhlas načetl, zavedou? To nám díky rozhlasovému archivu, stejně jako před 5 lety, kdy se ve studiu sešel s naší kolegyní Ladou Klokočníkovou, poví sám Leoš Šimánek.
1: Příjemný podvečer, po čtvrté vítám ve studiu Leoše Šimánka a také dnes jeho psa Hany. Dobrý den, Leoši.
2: Dobrý den.
1: Tenhle psí doprovod, u toho bych se asi zastavila, protože pes byl po celý život vždy po tvém boku, je to tak? A byl to vždycky aljašský malamut.
2: Ze začátku, co jsem byl v Kanadě, to byl aljašský malamut. A tady jsem měl taky aljašského malamuta jednou, ale s tím jsem měl veliký problémy, protože sousedům tam dával slepice, takže jsem ho potom musel dát na Šajtavu, kde jsem se vlastně skoro narodil a tam potom měl klid. A teď mám sebou border collie, s tou už jsem 10 roků pohromadě, ta se právě objevuje v tomto čtení, protože to vlastně se prolíná současnost minulostí, to naše povídání na ty růžové chalupě v Vertigni s těma mojima zážitkama, který jsem líčil mým sourozencům a tam vždycky o ty Hany je taky řeč.
1: Myslíš, že nás pozdraví? Můžeme zkusit? Hany?
2: No tak uvidíme.
1: Ano, Haninka spala, tak jsme ji teď zbudili a dívá se tady na nás. Haninko! No, už se zase lehla, takže já si myslím hodný psík. Proč jsou to ti aljaští malamuti?
2: Ty aljaští malamuti jsem v Kanadě potřeboval velice moc, protože nám vlastně držel medvědy od těla nebo rosomáky. Ty jsou samozřejmě ještě možná agresivnější a nebezpečnější než medvědi. A taky jednoho toho prvního, toho Sema, my mu říkali Šemík, toho teda bohužel potom na závěr naší cesty roztrhali vlci, to bylo velice smutný, ale jinak tady ta cesta je nabitá úžasný dobrodružství se třema kamarádama. Jsme se vydali na kanadský sever s nafukovacíma člunama a sjeli jsme jednu velice divokou řeku, jmenuje se South Nahanny, a dostali jsme se až k řece Mackenzie. Tady na té řece Mackenzie to už s těma fukovacíma člunama moc nešlo, víte, nás srážel, tak jsme je spojili dohromady, udělali se palubu, postavili stěžeň a použili jsme dvě plachty, které jsme měli sebou na různé účely. No a tady s tou plachetnicí jsme pokračovali pořád dál a dál po té řece Mackenzie, až jsme se dostali do severního ledového oceánu, kde to teda opravdu bylo extrémně dramatický, nás tam to bylo na podzim, přepadla sněhová bouře, že jsme se jen tak dostali do té eskimácké vesnici. No a tam nám ta plachetnice zamrzla.
1: No vy jste také málem umrzli.
2: No tam jsme opravdu málem umrzli, to bylo velice dramatický, ale přeci jsme to přežili. Pořád ještě jsem tady a nic mi na těle nechybí, když jsem měl nohy mockrát umrzlý a velice špatně.
1: Když se teď ohlížíš, šel bys do toho znovu?
2: To už bych na to neměl. To bylo kolikrát tak extrémní, to bych už spoustu věcí nikdy nedělal, tak i když o tom přemýšlím teďka pospátku, tak říkám, no Šimánku, co jsi to všechno přežil, ne, co jsi zažil.
1: No ale ochutnali jste také kanadské růže, to bychom mohli ještě teď nastínit, no, o tom bude také ještě
2: předně. Určitě, když jsme se bavili o té Kanadě na té růžovce, tak mě napadlo, Lenka zaběhla k řezníkovi, přinesla věnec špekáčku, tak jsme si je nařezali pěkně, jak se to dělávalo, zepředu, zezadu, když se rozevírali a táta tomu říkal kanadský růže, takže jsme si tam opíkali u táboráku do kanadský růže poté, co jsem tady tu příhodu líčil mým sourozencům a Hany samozřejmě taky jednoho špekáčka dostala.
1: Tak si čtvrtý díl naší četby na pokračování teď poslechneme.
3: Kapitola čtvrtá, až k eskimákům. Před svým odjezdem do Kanady jsem se seznámil s Čestmírem. Brzy jsme přišli na to, že my dva se už známe moře let, kdysi z dětské ozdravovny v Losinách. On byl strojní inženýr, ale práce v kanceláři ho nebavila. Delší čas pracoval jako kameraman německé televize v krizových oblastech a v současné době se dal na opravování aut v dílně vedle svého domu. Všestrannějšího člověka jsem nepoznal. Čestmíra nadchlo mé vyprávění o Kanadě a Aljašce a domluvili jsme se, že si tam za rok společně vyrazíme na nějakou zajímavou řeku. Slíbil jsem, že se příští zimu opět sejdeme. Co si pak v Kanadě přesně dělal, zeptal se Gerta. Několik měsíců jsem strávil u Indiánů na řece Mackenzie a naučil se od nich hodně potřebného pro život v divočině. To se mi později náramně hodilo. Poté, co jsem se v zimě vrátil do Německa, navštívil jsem v Kolíně nad Rýnem Čestmíra a poznal u něj i Pala, který mu v dílně pomáhal. Slovo dalo slovo a na plavbu po kanadských řekách jsme už byli tři. Čtvrtého, Pavla, studenta architektury, jsem poznal následně v Alpách. Všichni jsme měli neomezeně času, což bylo nejdůležitější. Na jaře jsme odletěli do San Franciska, koupili jsme tam staré auto, dva velké nafukovací čluny, výzbroj a tentokrát jsme si opatřili i vlastního psa, aljašského malamuta, jmenoval se Sam. Začali jsme mu říkat Šemík. Parta byla kompletní a konečně jsme mohli vyrazit na daleký sever.

A jak to vaše společenství dlouho vydrželo, zeptá se sestra. Nic netrvá věčně. Parta se nám postupně rozpadávala. Náš plán vypadal následně. Chtěli jsme sjet jednu z nejhezčích řek celého severu, jmenuje se Sausnány. Jediná možnost do ní doplout v horním toku byla přítokem jménem Little Nahany. Nikdo nám ale nemohl poradit, jak tato říčka vypadá. Vytéká z jezera obklopeného horskými velikány. K jezeru jsme přijeli moc brzy na jaře. Museli jsme několik dní vyčkávat, než povolí ledy podél břehu. Dopádlovali jsme k výtoku. Pak začal tanec. Voda se hnala úzkým korytem, tvořila jednu peřej za druhou. Říčka byla mnohem divočejší, než byly i ty naše nejbujnější představy. Pádly se čluny nedaly uřídit. Čestmír vyrobil na přídi a zádi vesla tak, jak to měl v paměti, když jako malý kluk pozoroval na Vltavě voraře. Konečně jsme se mohli vyhýbat skaliskům v proudu. Poté, co jsme dopluli do Sausnahany, jsme čluny spojili a jenom dva z nás zvládli toto spřežení uřídit. Konečně byla pohoda. Počasí nám přálo. Jenže řeka zhruba v polovině udělala 100metrový skok do hloubky, přišel Virginia vodopád. Všechno jsme museli po pěšince snést dolů, znovu jsme čluny svázali dohromady a pak jsme to hnali hlubokými kaňony, kde jsme měli nejednu bouračku. Čluny jsme vždy spravili a plulo se dál. V závěrečné fázi kaňonu jsme zažili jedno naprosto neobvyklé dobrodružství. Nad námi se vypínaly úžasně vysoké skalní stěny. Utábořili jsme se u potoka Lafferty. Prohlížel jsem si skálu a vysoko nad řekou jsem objevil velkou díru, za kterou by mohla být jeskyně. Ráno jsme tam vyrazili. Jen Palo se Šemíkem zůstali v táboře. Zdolání skalní stěny nebylo jednoduché, ale během dopoledne jsme se dostali k té díře ve skále. K našemu zklamání však nebyla jeskyně za ní moc velká. Žádné krápníky, nic zajímavého. Vypadalo to, že veškerá námaha slezením byla k ničemu. Až na konci sluje jsem našel štěrbinu, vytáhl jsem baterku, posvítil do ní a zjistil, že chodba za ní vedla hodně daleko. Štěrbina byla sice velmi úzká, ale dalo se jí prolézt. Zanedlouho se začala rozšiřovat a před námi se objevila velká síň a jezírko s hrozně ledovou vodou. Nebylo však hlubší než metr a přebrodili jsme ho. Za ním v dlouhé chodbě byla čím dál tím větší zima a znenadání nám nohy začaly klouzat po ledu. Po chvíli se stěny, strop i země začaly jiskřit ledovými krystalky. Dorazili jsme k ledopádu, já tam uklouzl, dole jsem se hrozně narazil a rozbila se mi baterka. Zjistil jsem, že jsem dopadl na kostru horské ovce, která se kdysi nějak do jeskyně dostala a zahynula. Svíčky nám docházely. A my jsme pořád tápali z jedné slepé chodby do druhé, šaty nám stuhly na kost. Když poslední svíčka dohořela, zmocnila se nás hrůza, že uprostřed skály zmrzneme. Občas jsem odpálil světlo blesku, abychom znali směr chodby, když nás ovanul teplejší vzduch. Posléze se objevilo denní světlo, a my stáli u východu z jeskyně, vypadajícího jako otevřená dračí tlama. Prolámali jsme se mezi rampouchy ven, daleko od místa, kde jsme do jeskyně vlezli. Byli jsme nepředstavitelně rádi, že jsme přežili. Z malé terásky vysoko nad řekou jsme vylezli na horní hranu kaňonu a o kus dál slezli skalním korytem dolů k řece. Ukončím tak líčení jednoho z našich neobvyklých zážitků. Poté, co jsme dopluli k řece Mackenzie do vesničky Fort Simpson, jsme se rozloučili s Pavlem. Stýskalo se mu po přítelkyni v Německu. Na břehu řeky jsme na spojené čluny namontovali prkenou palubu, postavili z překlišky kajutu a vstyčili z kmene štíhlého smrku stěžeň.
Jako plachty dobře posloužily dvě velké čtvercové celty. Naši loď jsme nazvali Rozinanta a plachtili na ní dál na sever.

Na závěr mého vyprávění o cestě severní Kanadou bych chtěl popsat, jak naše dlouhá plavba po řece Mackenzie dopadla. Bylo to naprosto jinak, než jsme si představovali, a nepřímo za to může jeden náš krajan. Potkali jsme se daleko na severu u přívozu přes řeku, nedaleko města Inuvik, kde silnice končí. Tak nenapínej a k věci, přeruší mne Lenka, které jsem před mnoha lety o dramatickém konci naší expedice vyprávěl. Naváži na svou nedokončenou větu. Dorazil tam ve svém zaprášeném pick-upu chvíli poté, co jsme u přívozu přistáli. Bavili jsme se mezi sebou, uslyšel češtinu a hned nás oslovil. Jmenoval se Milan a pocházel ze Slovenska. Z republiky odešel jako my všichni v 68. Založil si stavební firmu, která se mu neustále rozrůstala a podnikal velice úspěšně. Namířeno jsme měli hlavním proudem řeky Mackenzie do severního ledového oceánu a dál podél pobřeží do eskimácké vesničky Tuktoyaktuk. Od moře jsme se pak chtěli vrátit k silnici na místo, kam jsme právě připluli, a přivést si naše auto odstavené v horách. Popravdě jsme mu říkali, že se před zimou určitě stáhneme zpátky na jih. Milan nám vysvětlil, že má svůj dům u východního ramene řeky. Když si uděláme nepatrnou zajišťku, budeme se u něj moci osprchovat, něco popijeme a mohli bychom mu vyprávět, co jsme cestou všechno zažili. Asi jste vypadali příšerně, když vám nabídl sprchu, řekne se smíchem Lenka. Přikývnu a pokračuji. Další den k večeru jsme zakotvili přímo pod Milanovým domem, vedle jeho motorové jachty. Dům to byl na místní poměry velmi honosný. Nadšeně nás uvítal, hned otevřel láhev šampusu. No, strávili jsme u něj celý večer. A když jsme chtěli odejít spát na loď, zadržel nás a nabídl nám své pokoje pro hosty. Ráno, po množství francouzského vína, jsme nebyli schopni pokračovat v plavbě a vypluli jsme tedy až příští den. Podzim se razantně blížil ke konci. Hlavním proudem bychom v ten čas už určitě dorazili k moři, ale nyní byl před námi nepředstavitelný labyrint říční delty, velký jako půl Česka. Od Milana jsme sice dostali přesnou mapu, stejně jsme však bloudili a spatřili nekonečnou vodní plochu severního ledového oceánu až třetí den. V noci začalo chumelit a zdvihl se silný vítr, který nám dělal problémy s plachtěním podél pobřeží dál na východ. K večeru vítr zesílil, stala se z něj vichřice, teplota klesala a na palubě se nám začal tvořit led. Loď natolik stěžkla, že jsme nemohli dobře manévrovat. Spustili jsme kotvu a rozhodli se počkat do rána. Do Tuktoyaktuku nám scházel pouhý půl den plavby. Noc to byla příšerná. Vítr nám smetl do moře kuchyňské vybavení, poničil sporák a odnesl střechu kajuty. Dřevo na topení bylo pokryto ledem, takže jsme si nemohli rozdělat oheň a krutě jsme mrzli. Ráno se pak vichřice uklidnila a jen tak jsme dopluli do vesnice. Zakotvili jsme v zátoce pod

vás uvítali Eskimáci? Zajímá Líbu. Zprvu zdrženlivě, ale později, když zjistili, že se nechováme jako běžní turisté, dali s námi řeč. Všichni mluvili docela dobře anglicky. Eskimáckou vesnici jsme si ale představovali trochu jinak. To, co jsme viděli, nás překvapilo. Dřevěné ošuntělé domky a co dosloužilo, zůstalo ležet. Prostě brajgl na druho. Stálo to vůbec za tu předešlou štrapác? Ptal se skepticky Majka. Zpočátku jsme byli rádi. Mohli jsme si udělat představu o jejich životě, ale druhý den jsme měli určitě vyplout zpátky. K naší lodi se však nahrnuli děti, pak přicházeli i mladiství. Byli přátelští a večer pro nás uspořádali párty v bývalém klubu nedaleko místa, kde jsme kotvili. Když jsme se v noci vraceli zpátky na loď, silně mrzlo. A ráno byl celý záliv potažený 5-centimetrovým ledovým krunýřem. Tak tomu bych řekl malér na druhou, ozve se Gerta. A co jste dělali? Byli jsme z toho moc špatní, přiznávám. Potřebovali jsme se vrátit do Inuviku, kde bydlel Milan, a pak jsme si museli nahoře v horách vyzvednout auto. Silnice do Tukto jak Tuku žádná nevede. Dá se tam dostat buď lodí nebo letadlem. Nezbývalo nic jiného, než zkusit štěstí na letišti. Půl dne jsem vyčkával. Hovořil s piloty. Až jsem narazil na jednoho, který zde přistál s dělníky ropné společnosti. Ostatní měl vyložit dál na severu. Slíbil, že se na zpáteční cestě staví a vezme nás do Inuviku. Chtěl vědět, kolik nás je, na zavazadla se neptal. Všechno jsme zbalili, čluny, kánoji, kterou jsme za naší rozinantou po řece táli, a celou výzbroj. Jeden chlápek z vesnice nám to svým pick-upem odvezl na letiště. Pilot se opravdu vrátil s prázdným Twin Otter velkým dvoumotorovým letadlem. Když uviděl tu horu našich věcí, jen zprásknul ruce. Ale nakonec se nám podařilo všechno dostat dovnitř a po hodinovém letu jsme přistáli v Inuviku. Byli jsme neskonale šťastní.

Je jasná noc, táborák plápolá a jiskry létají vysoko k hvězdnému nebi. V teplých bundách sedíme blízko ohně, baštíme kanadské růže, což jsou do zlatova opečené špekáčky, popijeme horké víno a je nám dobře. V plánu jste měli plout k Eskimákům a vrátit se do Inuviku. Vidíš, ono to přece jenom dopadlo, naváže na moje vyprávění starší bratr. Usměju se. Teď s odstupem času na to rád vzpomínám, ale bylo to setsakramensky náročné. A představ si, že ten pilot, se kterým jsme odletěli do Inuviku, nás tam pozval do hospody, kde objednával jednu rundu za druhou. A my vyprávěli. Palo si tam nabalil Mabel, indiánku z Fort McPherson, a je s ní dodnes. A hele, zase nějaká zajímavost podotkne s úsměvem Líba. Ivoš se mne ještě zeptá, jednu věc mi musíš vysvětlit. Včera si povídal, že jste do toho Twin Otter naložili i kánoji. Kde jste k ní, prosím tě, přišli? Vždyť o ní nikdy nebyla řeč. Bylo to tak. Na řece jsme se seznámili s Morak a jejím přítelem, kteří na své kánoji pádlovali také na sever. Holka byla fajn, on úplný ňouma. Na Rozinantě bylo místa dost, pozvali jsme je a jejich loď jsme jim vzali do vleku. Morak mi pomáhala vařit a pomrkávala po Čestmírovi. Její borec byl čím dál tím protivnější a při první příležitosti si zbalil bágl a zdrnul. Morak studovala medicínu ve Vancouveru, vynechala zimní semestr a zůstala s námi. Kánoe patřila jejímu otci, vysvětlím a přejdu k líčení dalšího cestování. Čestmír s Palem, Morak a Mabel zůstali u Milana, kluci mu spravovali nákladáky, holky vařili. Já si zbalil batoh a se Šemíkem jsem se vydal stopem na dlouhou cestu do hor Mackenzie. Tam v malé vesničce u řeky Little Nahanny zůstalo naše odstavené auto. Celý týden jsem potřeboval, než jsem k autu dorazil a ještě déle trvala cesta zpátky. U auta začal zlobit motor, jelo jen na polovinu válců, tedy jako s hnojem. Když jsem se konečně vrátil do Inuviku, všude už ležel sníh. Dlouhá zima převzala vládu nad severem. A jak jsem říkal, přezimovat jsme na severu určitě nechtěli. Pár dní pak ještě trvalo, než Čestmír opravil motor u našeho auta a mohli jsme tak konečně vyrazit na jih.

Slyšeli jste čtvrtou část pětidílné četby na pokračování z knihy cestovatele Leoše Šimánka Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. V roce 2021 ji pro Český rozhlas Hradec Králové připravil a s hercem Pavlem Soukupem natočil režisér Pavel Krejčí. Na pořadu dále spolupracovali dramaturg Jaroslav Pokorný a mistr zvuku Leoš Sedláček. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je 18.40, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pavla Korytenská je nejen autorkou výstav s regionální tematikou v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, ale také spoluautorkou a autorkou knižních publikací. Sešla se nad nimi s Vlaďkou Vildovou.
1: V Gajerových kasárnách v Hradci Králové mě přivítala kurátorka a sbírek, historička Pavla Korytenská. Kolik myslíte, že autorských a spoluautorských knih už máte na svém kontě?
2: Asi 10 možná, s těmi spoluautorskými víc.
1: A z těch vašich autorských můžeme ještě připomenout některé?
2: Začalo to vlastně cestou dívek, dívčím vzdělání v roce 2013, protože moje specializace je kromě zdravotnictví a dalších i školství v Hradci Králové a já se specializuji hlavně na První republiku. Takže pak ještě bylo Hurá do školy, který shrnovalo předškolní a školní vzdělávání takového toho typu současné základní školy a vzdělání těch učitelů. Pak následovala knížka, kterou vidíme, Příběh lékařské fakulty v roce 2016. V roce 2017 pak k výstavě Velká vizita vyšla knížka o zdravotnictví, lékařství, lázeňství a těch pomůckách zdravotních k té První republice. Pak to byly školní obrazy.
1: Ano, na ty si pamatuju.
2: Ano, a k tomu je jedna odborná publikace, kterou máme nazvanou jako Fontes. To je vlastně část té sbírky školních obrazů, kterou má muzeum ve svých sbírkách. A z nich jsme pak ještě dělali pohádky První republiky, protože na některých těch školních obrazech jsou překrásné pohádky, které vyšly za První republiky v brněnském nakladatelství Josefa Ungra a to jsme dělali pro děti formou takových velkých a čtyřkových karet. Pak jsme dělali průvodce expozicí Současnou cesty města s kolegy. Loni se mi podařilo, jsem chtěla takovou knihu pro radost, takže s editorkou Ivetou Juranovou, s kterou jsme teda dělali i knížku o lékařské fakultě, jsme udělali první interaktivní knihu, která má různé vychytávky, tak jakoby lehce vychází z expozice té části k Salonu republiky, ale věnuje se Hradci První republiky, ale je to jako hodně obrázkové. Ta První republika, jak byla opravdu jako krásná, aby to bavilo děti i dospělé a doufám, že se podaří, chystáme teď dětskou verzi. Máme pak taková různá otvírací okénka, jsou tam reprinty letáčků původních, takže Hradecká cikorka měla takový krásný designový letáček.
1: Teď ještě s Pavlou Korytenskou listujeme knihou Život v Salonu republiky.
2: Překvapení pro čtenáře, je to, že jsme tam zařadili kapitolu prvorepubliková reklama. Jak ty firmy se prezentovaly, takže tady máme nejen Anouši Kejřovou s její slavnou školou a recepty a to, jak ona propagovala vlastně ty svoje knížky a v těch knížkách výrobky jako doktor Edgar a podobně, tak máme tady třeba firma Kávoprůmysl, prodávala hradeckou kostku, hradeckou žitnou kávu, měl třeba několik typů stolních deskových her a my jsme udělali takovou reedici v muzejním obchodě, lze koupit Cestujte s Hradeckou cikorkou, letní hra s figurkami a kostkou, můžete se dostat na parník, ztratit se ve skalách, bude vás tam honit kráva a mezi tím si vypijete několik šálků hradecké žitné kávy, že se to dá hrát na zahradě, když si jíte třešně třeba nebo stanujete s dětmi a podívat se, jak před 100 lety hráli stolní hry.
0: Nejen nad publikací Život v Salonu republiky, která přibližuje život města Hradec Králové a jeho obyvatel ve 20. až 40. letech 20. století, se s autorkou Pavlou Korytenskou z Muzea východních Čech sešla Vlaďka Vildová.

0: roce je to opět tady. Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
1: Setkání se zahraničními i domácími horolezeckými špičkami.
2: Dobrodružné filmy.
1: Bouldrové, běžecké i trickline závody.
2: A také hudební představení. To všechno na vás čeká od tohoto čtvrtku do neděle.
1: Neopakovatelnou atmosféru nabídneme i my v přímém přenosu v pátek od 9 do 12 hodin.
2: K poslechu srdečně zvou Lada Klokočníková
1: a Jiří Kánský.

Je 18.55 a na vlnách Českého rozhlasu jste si teď mohli vychutnat Abu. Za malou chvíli nás už čekají zprávy, kde se mimo jiné dozvíte o požáru v Dolní Kalné na Trutnovsku, kde dnes odpoledne začal hořet kravín. Na místě zasahovalo dokonce 8 jednotek hasičů. Bližší informace vám už za malou chvíli řekne ve zprávách Alena Brantová. V Českém rozhlase Hradec Králové se pro dnešní den loučí od mikrofonu Marek Šinkora. Pěkný večer do celých východních Čech.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Hasiči zasahovali na Trutnovsku u

0: žáru Kravína. Fotbalisty plzeňské Viktorie bude trénovat Radoslav Kováč a zítřek bude polojasný s teplotami nejvýš 23 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. O víkendu zemřelo na českých silnicích podle předběžných policejních statistik už 7 lidí. Toho řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
1: Znamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. V Dolní Kalné na Trutnovsku hořel odpoledne Kravín, ve kterém bylo asi 100 kusů dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu zatím nespočítali. Požár se obešel bez zranění, jak potvrdila mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová. V Lánově u Vrchlabí začalo stěhování turistického informačního centra do nových prostor. Od podzimu bude mít centrum zázemí v nově opraveném objektu Stodola. Nezávislá starostka Eliška Rojtová toto místo vítá, protože bude blíž lidem a návštěvníkům. Doteď se do infocentra přicházelo přes kruhový objezd a Rušnou silnici.
2: Přijde nám, že je jako zbytečně daleko od toho centra. Navíc tady ten prostor se k tomu úplně nabízí, je hned vedle autobusáku, takže když sem přijede nějaký turista, který neví, kde tady co je a tak dále, tak udělá 10 kroků a je v infocentru. Sport.
0: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod 4. předkola Evropské ligy. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal 2. triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o víc než 11 sekund lídra šampionátu Kimi Antonelliho z Mercedesu. Počasí. Zítřek přinese jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Odpoledne bude na horách přechodně oblačno až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměří od 13 do 16. Foukat má jen slabý proměnlivý, večer severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá až do 13. září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
2: Dobrý den.
1: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
3: Krásný den.
1: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
2: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
2: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
2: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
2: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
2: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
2: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
2: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
2: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My i jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let. Tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugolíbenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu, a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost, připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě. A bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobrazení s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobili je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.
2: Sprajcich měl mit gite tricht, no

0: osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni. Jsem tady s Jiřím Lévim, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
0: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
0: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévi, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
0: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, rabínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
2: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 000 přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zde jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici

0: Na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
1: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
2: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně dva lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna. Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
3: Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Sametské léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl. No a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenujou vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a

0: jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasné.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
4: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si

0: Jeho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
1: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pochoutkový rok.
2: Pochoutkový rok.
3: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, člověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě ku kojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, a jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chlaďáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže tam mám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček, byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem,
3: vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
3: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
3: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
3: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
3: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
3: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
3: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
3: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
3: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
3: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
3: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
3: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin, v horkém oleji se z ní smaží chipsy, výborná je pečená řepa, s červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Jirko se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý ahoj, den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali, několikrát se opakovali, takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to
1: že
2: já.
1: Že pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera. A Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer, na jihozápadě a jihozápadě.

0: území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: Já jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pa, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
6: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučiti.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel.
5: Ano.
4: Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: No to jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, toto vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo, Žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jej za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříku, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: pan Jirku.
6: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš,
8: to jo, jako na furt,
6: no, že, na furt že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Já myslím,
6: no,
8: že se nechám.
6: Jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda... jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s tebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, já to znám. Znát?
7: No. Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally, ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď Teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes mé vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy. No.
2: O tom nebude mluvit. Nevykládejte, no. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polávalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak Když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No dál, a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se, 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 tisíc. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku O zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
4: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že je to?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
4: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
4: Osvětlením. Aha. Vlnobytí.
3: Ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: V mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
4: Ale až v pořádné svatbě.
3: A tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned. Mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
4: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
5: A podívejte, tam jde farář, otče.
6: Rychle, rychle spěchám na faru. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
4: Nějak se mu nechce dolů.
3: Ale to ne, já počkám. Takže šupito, tak a mám.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
6: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
6: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
6: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No, Marto?
4: No, Karle?
3: To je podvod!
6: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
4: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafičko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, och. Chvíli se nic nedělo a zase, och. Och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete, no a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Mhm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list,
0: ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry. Jelikož jsou obyčejné dělník, nejsou úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžké to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké narozumím. Služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomouce.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jde okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno vstáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce. No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Pankovšikova, pana kapitánčika. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... Špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas Pro vaše příběhy volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patajdla, písnička A kněz je můj ano a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte. Mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma.
0: Mm-hmm.
1: Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm.
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: Funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepřijou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo.
1: S kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým.
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno,
0: co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně, jasně. Dobře, Jardo, tak přeci jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohleto našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Tak jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu.

0: byl Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? Mm-hmm. A subvičer je stavař, řezník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedném bytě bydlel ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 z Hednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako, jo? No, takže...
0: Takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Mm-hmm. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že?
0: Mm-hmm.
1: Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no, tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo, no, a taky, měl jsem 6 milionů úvěrů, ale ne najednou, jo, postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak... Těch 6 milionů, prostě jsme při tom stavu těch lidí, se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základy si položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co půjde jako tu stavařinu, jo?
0: No, ano.
1: No, v současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, ne? Říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zedníci vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, zateplování, jo? Ale chtít vodník, aby dělali, obkládali kachličky nebo dělali nějaké omítky, to nelze vodník chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě v nás jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou nic neodmítnu. Když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo.
1: No, to bych mohl dělat kurt, protože ta zedničun už jde, já se to má tady pretu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
1: Nemusí o mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde od, takhle, vidí o moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí. Dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
0: ano.
1: Každému poradím a ve všem.
0: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
1: Ano, děkuju, paní.
0: Mějte se hezky.
1: To zdraví potřebuju. Tak
0: přesně
1: no,
0: tak, mějte se krásně, naslyšenou, dobrou ano, noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. Mm-hmm. A s těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Hlavně je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidíme se zase, jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoutky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, objedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne.
0: Jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože do toho pohostinství chtěli lidi. Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně. Hmm.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Také zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři,
0: jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkalo, ty jsi blázen, že jsi vzal úvěr a tak dále, říkal, klidek, to bude všechno dobrý a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky, do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako z vůvozovka myslí včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: A má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt. No.
1: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinový manžel 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: A přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Opravdu. A oni obyčejně se nemluví jako chlapi, 2-3 vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám také, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl bez, úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo,
1: jako ano,
2: ano. Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalým stavu, no, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále, ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec.
2: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste
2: no,
1: to pověsil
2: budu,
1: na hřebík?
2: Už budu končit. Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všiml všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posty, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takový to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je.
2: A ty lidi, který oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal. Ale co udělám, tak už udělám poctivě, když je to daleko méně lidí.
1: Ano,
2: abych tu masernu nemusel doplácet z důchodu.
1: Tak.
2: No a hold, až... To položíme si ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no, to vám děkuju teda.
1: To je začátek.
2: Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluh, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně. Tak Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, protože půlnoc klepe na dveře.
2: Jasně.

0: Tak s písničkou od doktora Albána a Romany Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu. No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a písnička Dotek lásky, jinak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor. Zdeňka, Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché. Dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu, jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak. No ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět, tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Kdy se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes, no. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Jo. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle, co jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl nějak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. Mm-hmm. No, ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo, sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, lidský čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl být zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc. Přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl v náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no, tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny, velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky. Přeju hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syn jak dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenomže si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva.
0: Ježiště.
1: Jako vůbec. Ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je.
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující, hrozný. Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano, pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: No bylo to hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam šlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat, dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, což jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako,
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned. On si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct. Dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělala takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže
1: to.
0: Prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, dala. Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: No, bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to jako... Helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: Ano,
0: dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Tak tolik Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že
1: takže
0: se... Sl... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tedy se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne za vodou, no, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo, no tak jsem se na rok zbavil a odjel jsem, našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože to už, tohle nemůže rodina spáchat přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
0: Nic. Jasně. A
1: když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod, no, třeba proto, abyste tam abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Koloredu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Koloredu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře. To je dobře, to že jste spokojení. Zaplať pánbu, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct. Že jste měl ušetřeno, ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu, v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. To, no ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě,
0: nebo na
1: lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: A já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat, ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena. No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musel,
0: ano.
1: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prostě nás tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem. Ale prostě vyloženě o tamtuť vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky, přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, tak takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem.
1: Měli.
0: Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili.
0: Tak to
1: a
0: je dobře, dařilo se.
1: Spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě,
0: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice,

0: dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka před časem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka.
1: Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat.
0: To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu.
1: Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo.
0: Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička.
1: To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala.
0: Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou konvičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc.
1: To je pravda, zvolala Minka.
0: Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku.
1: Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte.
0: No a pak mě pan komisař povídá.
1: Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově.
0: Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje.
1: Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pije kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku.
0: A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura.
1: Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady.
0: Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka.
1: Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může.
0: Tak jděte, fotr, to už je váš případ.
1: Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak ten to dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo Pastiříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: No, pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkají mě dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, Hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý, z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
5: Baron.
0: To je legrace, vidíme. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Lifese může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
9: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
9: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
9: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
9: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
9: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
9: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
9: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
9: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
9: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
9: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
7: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
7: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
7: Černý pes? No, no shoda men. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
7: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
7: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
12: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
12: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
12: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
12: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
12: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád,
13: Adame, že si ke mně zašel.
14: Ale já se nemenuju Adam.
13: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
14: Pojď, Adame, pojď. Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
13: Náhodou,
14: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
13: A co teta kází?
14: Jo, to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje.
13: No. Tak tudy, Adame.
14: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
13: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán všim.
14: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
13: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když se co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
14: No, co pak?
13: No, to nemusí pána zajímat. Pán, ať si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
14: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
13: Pán si nepřišel pro zboží?
14: Ale jo, samozřejmě.
13: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x omega, 100x doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
14: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
13: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
14: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný, proč zrovna hodiny?
13: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší.
14: Já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
13: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
14: Gumovou vestičku?
13: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
14: Dobrý.
13: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
14: Je šikovný.
13: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
14: To jaké aušus?
13: No ty hodiny, myslím.
14: A pozor, řekl jste aušus.
13: No to co jsem řekl?
14: Podívejte se, hledajte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
13: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
14: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
13: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
14: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
13: Já pánovi nerozumím.
14: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
13: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
14: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
13: Sakra.
14: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
13: No, proč by nešli? No co já vím?
14: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
13: Proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
14: Jo.
13: Pán dostal vestičku,
14: jo.
13: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
14: Jo.
13: Já mám práci.
14: Jo.
13: Hodinky
14: jo.
13: Jdou,
14: jo.
13: Hodinky vždycky jdou.
14: Jo.
13: Tak co se pán bojí?
14: Jo.
13: Já to s pánem myslím dobře.
14: Jo.
13: Já v rozumný věci vyhovím.
14: Jo.
13: No?
14: Jo.
13: Nechce pán například tranzistor?
14: Jo.
13: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
15: Jo, no tak, jo, no. Jo, jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
13: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
15: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
13: Svatá. Pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
15: pane
13: si nedá.
15: Tadeáš.
13: Pán to teda myslí vážně.
15: Jo.
13: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
15: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
13: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
16: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: York, Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: No, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne, já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Už pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůst se tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.